Tak tohle byla další hezká česká na Blaníku. Ano, každou noc od půlnoci do čtyř hrajeme jenom hezky česky. A nejenom od půlnoci do čtyř, ale taky mezi 5. a 6. To vám české písničky servíruje kolega Martin Císas. A taky mezi 12. a 13. s Pepou Černým od pondělí do pátku. Ano, takže tohle je Blaník. České písničky jsou zkrátka u nás doma. Tak pojďme pokračovat a já vám přeji pěknou noc.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá, objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou, odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Je nový den, už je středa 14. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Agáta, tak přejeme všechno nejlepší. 86. narozeniny slaví britský zpěvák Sir Cliff Richard. No a pojďme ještě do minulosti, do roku 1919. Tehdy parlament rozhodl, že 28. říjen se bude slavit jako státní svátek. Už je to 107 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti a teď už vám opět budu hrát hezky česky až do 4 rána, tak užívejte.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá, objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou, odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Stále posloucháte Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu a taky připomínám, že Blaník hraje na vaše přání, tak i vy můžete objednat do dalších dnů. Ano, přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. A podle vás hrajeme každý večer, vždy od 19 hodin. Tak udělejte radost sami sobě a nebo někomu z vašich známých.
1: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 14. října. Dnes má svátek Agáta a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V půl deváté dopoledne začíná v areálu Spolany v Neratovicích na Mělnicku celorepublikové policejní cvičení pořádkových jednotek. V pět odpoledne startují na zámku v Pardubicích císařské a prezidentské návštěvy Pardubic 1866 až 1990. V deset dopoledne začíná generální zkouška muzikálu West Side Story, a to v divadle města Ústí nad Labem. V městském parku ve Friedlandu proběhne Jizerský dřevorubec 2026. Mezinárodní soutěž žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou. Soutěž pokračuje i ve čtvrtek. KinoArt v Brně hostí festival krátkých filmů Brněnská 16. A nakonec se přesuneme do brněnské botanické zahrady. Tam začíná v 9 dopoledne výstava citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Svítí.
4: Svítí.
3: I na síti všech sítí.
4: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
3: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
4: Blaník na Facebooku a Instagramu.
5: A už je zase pět, musíme stávat. Ano, hubky, šupky, dubky do práce. Krásné ráno vám přeje Martin. A tady na Blaníku se podíváme, jaký ten dnešní den bude, co se týče počasí.
6: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
5: V Čechách, na Moravě a ve Slezsku dnes bude většinou oblačno, na východě a severovýchodě České republiky až zataženo a místy se vyskytnou ještě přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ubývat a oblačnosti bude také poskromnu. Bude se protrhávat na polojasno nebo i skoro jasno. Nejvyšší teploty přes den mezi 12 a 17 stupni, v tisíci metrech na horách do 8 a na Šumavě do 12 stupňů Celsia.
6: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
5: Dobrou náladu a krásný celý den přeji všem, ale především oslavenkyním.
7: Na celý dům praskota šum zahlolí, když všichni jdou spát.
5: Olympik? A komu že to ten Olympik vlastně zpívá? No přeci
7: se bát, sraší teta Agáta, Agáta teta.
5: Agátám tedy všechno nejlepší a česká hodinka je připravena, tak si pojďme hezky užívat. Já vám přeji hezké ráno.

Pěkné ráno, krásný den, je 14. října a já pro vás mám další zajímavou informaci. Je pravdou, že písniček o letadlech je docela dost, tak třeba Hanka Zagorová a Mimořádná linka. Napadla mě taky Hana Lounová.

0: Ale proč o tom vlastně hovořím? Já pro vás mám jednu novinku, jednu velice zajímavou informaci. Česká republika má nové spojení s Vietnamem. Letecká linka mezi Prahou a Hanojí už je na světě. A podrobnosti nám prozradí zástupce tiskové mluvčí pražského letiště Jiří Hanych.
1: Nové spojení mezi Prahou a Hanojí bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezipřistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Tak hlavně šťastný let a také dolet do Hanoje, anebo naopak zpět do Prahy.
2: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
3: Tajemný rok Radia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
2: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mým,

0: Dobré ráno, už to tady míchám a připravuji další hudební mix krátce po půl šesté, další české písničky pro vás. Předtím informační blok, podíváme se domů do světa, představíme počasí toho dnešního dne a že bude celkem parádní, o tom žádná, a budeme si dál hezky česky hrát. Tak hezkou středu a dobré ráno, to přeji vám všem.
1: Tisknulevně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
2: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
1: Tak mrkněte na
3: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do zooparku Zelčín.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
7: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Rádio Blaník. Zprávy.
4: Rádio Blaník.
6: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Mzdy v Česku rostou letos nejčastěji o 4 až 6% ve většině oborů a regionů. Vyšší růst zaznamenávají hlavně nedostatkové technické a provozní profese. Firmy ale stále častěji ustupují od plošného navyšování. Silničáři zprovoznili 3 nové větve mimo úrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim je možné ve všech směrech najet nebo sjet z obchvatu Chrudimi na původní silnici na Pardubice i směrem na Vestec. Lékaři vyoperovali Papežilovu 16. zhoubný nádor plic. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zpočátku místy zaprší a postupně bude oblačnosti ubývat. Dnes bude většinou zataženo až oblačno a místy se slabým deštěm nebo přehaňkami. Během dopoledne pak budou srážky postupně ustávat. Odpoledne pak bude místy až polujasno a naměříme 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ránko, krásnou středu přeji všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají Blaník. I špatné zprávy bohužel patří do našeho vysílání. Skupina Kabát musí kvůli zdravotním potížím změnit další plány svého letošního turné. Po dvou koncertech v Brně odložila také pět vystoupení na Slovensku. Frontman skupiny Josef Vojtek se za kapelu omluvil všem fanouškům a vysvětlil, že hudebníci nejsou v takovém stavu, který jim umožňuje koncerty odehrát. Nicméně mohou se těšit na to, že kapela v budoucnu samozřejmě dál bude hrát, jak se kluci dají dohromady. Tak držíme palce, aby to bylo brzy a brzy už se na vás těší ranní dvojka Petr a Adéla. Dobré ráno na Blaníku mezi 6 a 9. Tak si užijte krásně dnešní den. Připomínám, že je 14. října a měl by být poměrně krásný a teplý. Teploty až do 17 stupňů Celsia.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
7: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Tak to byl Kuň Bílý a Maria Rotrová na Blaníku. A za chvíli rozjedeme to dnešní Dobré ráno, ve kterém uslyšíte mimo jiné Michala Davida, Leonu Machálkovou a taky Slzu. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 6. hodině ve středu 4. října. Teď je 5.52. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
3: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
2: Tak mrkněte na tisknu
4: levně.cz. Náplně hned.
5: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji mezi 9 až 11 stupni. Teď ještě může být místy zataženo s doznívajícími přeháňkami. Postupně ale bude většinou oblačno, polojasno, jasno a 13 až 16.
10: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Na volbě je možné podávat stížnosti. Inflace ještě drží ceny potravin. Pražská Slavia v Baku nebudovala. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ode dneška až do 23. října je možné u soudu napadnout komunální volby a první kolo senátních. Soud se ale už třeba zaobíral volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD a uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom okrsku. Inflace v září zrychlila o 2,5%, a to oproti srpnu o 0,6 procentního bodu. Čím to je, to řekl v České televizi ekonom Dominik Stroukal.
14: Hlavní příčinou jsou pohonné hmoty, ty byly meziročně dražší skoro 40%, takže podle některých odhadů to je možná polovina celého toho nárůstu, toho zářivého zrychlení inflace. Takže jsou to energie a druhým efektem je trošku slábnoucí vliv potravin.
13: Ty přesto ještě inflaci tlačí dolů, ale o něco méně než v předešlých měsících. Správa železnic rozšíří počet míst s cedulemi s kontaktem na krizovou pomoc. Nacházejí se u tratí a víc by jich mělo být do konce roku. Zároveň bude správa pokračovat v kampani na podporu duševního zdraví, ve které chce oslovit víc mladých lidí. Má to připomenout, že říci si o pomoc není slabost. Fotbalové Slávii se ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů nedařilo. V Baku podlehla nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané tak nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, my už jsme s Adel připraveni na značkách udělat vám to dnešní středeční ráno co nejpohodovější. Máme tady 14. říjen, máme taky středu, Agátám přejeme všechno nejlepší, takže dobré ráno. A i dneska se budou proplácet účtenky, tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 2,5 minuty bude 6.

0: Svět je plný bláznů a Leona Machálková na Bleníku. Už teď vám můžu prozradit, že Leona Machálková bude zítřejším ranním hostem na telefonu po 8 hodině. K tomu včerejšímu se vrátíme dneska po 6:30, to znamená, že vlastně už za pár minut včerejším ranním hostem byl Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček, ale po 7 hodině se budou zase proplácet účtenky a o tom bude řeč teď.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No včera to teda bohužel nevyšlo, protože když jsme zavolali Dušanovi, jehož účtenku jsme vytáhli z osudí, respektive z naší SMS brány, tak se nám svěřil, že zrovna vypnul rádio, protože vystupoval z auta. To znamená, že nevěděl, kdo právě na Bleníku dospíval. Takže jsme neproplácili. V pondělí jsme proplatili podnájem pro změnu Martině, bylo to 6436 korun. A teď ještě důležitá otázka, posloucháte v tom autobusu Blaník?
3: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
3: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám posíláme 6436 korun. Tak Martina jako řidička autobusu si zrovna natočně dávala pauzu a v tom zavolal Blaník a vrátili skoro 6,5 tisíce korun. To se hodí na takhle na začátek dne, co? A vy takhle taky můžete odstartovat den, když nám napíšete, co byste chtěli proplatit, tu částku, jméno a příjmení a odkud jste, stačí název obce a pošlete to na 600 318 118, no a po 7 hodině třeba vybereme právě tu vaši SMSku, zavoláme vám a zeptáme se, kdo na Blaníku dospíval. Je to taková kontrola vašeho poslechu. No a když to klapne, tak vám vrátíme peníze, se kterými už jste se jednou rozloučili. Počasí, to je zase věc, která nás čeká už za malou chvíli, protože myslím si, že tohle je zrovna věc, která nás taky hodně zajímá. Tak o tom už za chvilku, teď je 6 minut po 6 a tohle je Bernie Paul.

0: Everybody's Rocking a Bernie Paul na Blaníku ve středu 14. října. Jaká bude ta středa? Dozvíte se třeba právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné středeční ráno, láme se nám týden, no a jaká ta středa bude, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme převážně zataženo a místy se vyskytují přehánky nebo déšť. Na západě a severozápadě Čech se ale už oblačno začíná částečně zmenšovat. Teploty se pohybují od 12 do 7 stupňů, ale ve východní polovině území místy kolem 3 nebo 4 stupňů, ve Štítné nad Vlážou dokonce 0,6 stupně pod nulou, ale minimum zde bylo tuto noc až minus 26 stupně, k ránu se díky oblačnosti slabě oteplilo.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes nás čeká zatažená až oblačná obloha a místy i slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne ale začnou od západu strážky ustávat. Odpoledne bude oblačnosti o něco méně a místy bude i polojasno. Teploty v maximech čekáme od 13 do 18 stupňů a vítr dnes mírný západní, postupně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu na východě a večer i na ostatním území bude vítr slabý.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Kanálo, naslyšenou.
0: Tak se do středu užijte, ať už to s počasím dopadne jakoliv. Tady je holka z plakátu a slza na Blaníku, teď je 6 hodin a 11 minut. Dobré ráno, hlavně pohodové ráno.

0: Salt Lake Lives of the Harda. Bonnie Tyler na Blaníku. Vždycky, když něco začíná, tak má člověk tendenci dávat si nějaká předsevzetí. Na začátku roku, nebo klidně i na začátku dne, můžete si dát třeba těchto pár mozkových předsevzetí, které vám pomohou k tomu, aby vám to více myslelo, protože jestli chcete, aby vám mozek dobře fungoval i za pár desítek let, tak nemusíte kupovat žádnou speciální pilulku na paměť, stačí prý 4 docela obyčejné věci. Tak objevil jsem za prvé hýbat se, což je vcelku jasné, to slyšíme neustále. Za druhé, mít koníčky a lidi kolem sebe. To taky dává smysl. Za třetí, dobře spát. Včera jsme si říkali, že ten ideální čas je někde mezi 7 a 9 hodinami. A za čtvrté, jíst pestře, a to hlavně omega-3 mastné kyseliny, ryby, borůvky, luštěniny, avokádo, hořká čokoláda. Takže recept na zdravý mozek. Jak se tím řídíš, Adel?
1: No já bych řekla, že tak z 50%. Mám ještě na čem zapracovat.
0: Co ti nevyhovuje z toho?
1: No já bych řekla, že ten spánek bych mohla vylepšit.
0: No to asi my všichni ranní moderátoři, napříč všemi rádii úplně. Jinak, kdy jsi měla naposledy borůvky a hořkou čokoládu?
1: Já hořkou čokoládu, já si dávám pravidelně každý
0: fakt?
1: Večer. Ano, borůvky tam ještě v sezóně. Já si vždycky na konci dne dávám za odměnu mátový čaj a jeden čtvereček hořké čokolády.
0: To je zajímavé kombo teda mátový čaj. Jak...
1: Nejlepší je hrušková.
0: No dobře, já to zkusím. Říkám, netvrdím, že to dobře dopadne. Zkuste to taky. Dobré ráno, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
3: Bavit vás.
4: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je Easy. Akční modely Škoda Easy. Gamik, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
8: Tak tohle nevyvětrám.
9: Zase všude tolik vody.
8: A to je puch.
10: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
11: Ventilatory.cz.
12: Mami, já mám řidičák!
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
16: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
18: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
19: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
18: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
19: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
18: Zahradagalas.cz.
20: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
11: Tati, kdy bude levnější benzín?
12: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
20: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
21: Sever Synthfest. Evropská špička elektronické hudby živě v Liberci. Domácí Lakeside X, švédští Vanguard, rakouští Nachtmar, z Německa Beyond Obsession, Ogre a Frozen Plasma, ze Spojených států Aesthetic Perfection a hlavní hvězda Mesh z Británie. Sever Synthfest. Zažijte něco fakt výjimečného. 10 hodin muziky 7. listopadu v libereckém kulturáku. Sever Synthfest. Vstupenky na GoOut nebo e-vstupenka.cz.
22: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
23: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
24: www.projektantbudoucnosti.cz.
25: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
26: Kdekoliv na světě
27: a 24 hodin denně.
26: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
27: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
28: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž je prvním u nás stíhaným za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Hrozí mu 5 let. Hasiči od rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Na místě zasahovalo 8 jednotek a oheň se jim už podařilo uhasit. Nyní byt a chodbu odvětrávají. Hnutí STAN bude v Olomouci jednat o radniční koalici z Pro Olomouc, KDU-ČSL. Společně a milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série s tímto soupeřem. Utkání začne v 6 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Proč na mě tak usmíváš?
28: My jsme tě tenkrát přiškli tým Bohemians 1905 Klokani. Že jim fandíš.
0: Protože jsem neměl vlastní
28: ano,
0: tým.
28: Ano, já byla Sparta samozřejmě.
29: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svýbou.
0: Tak a je to venku. Tak dobré ráno, za 4 minuty bude 6:30, středa 14. října. Za chvíli se vrátíme ještě ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu, kterým byl Tomáš Polák, zpěvák skupiny Opět a Radeček a momentální účastník Stardance, takže jsme z něj vymámili pár takových, řekněme, možná i zákulisních informací právě o Stardance. Tak o tom už za chvilku.

0: Knowing me, knowing you, a to byla ABBA na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: V dnešním dobrém ránu si budu povídat s Tomášem Polákem ze skupiny Opět a Radeček. Tomáši, ahoj.
3: Dobré ráno, Petře, zdravím tebe i všechny posluchače Rádia Blaník, ahoj.
2: Zaprvé ti musím vyseknout velkou poklonu za Stardance, protože přestože ty si vypadal, že jsi možná nebyl úplně spokojený se svým výkonem, tak za mě si to prostě zvládl na jedničku, protože to rozhodně bylo lepší než to, co bych předvedl já.
3: A to už je co
2: víc. A to nevím teda.
3: Ne, prostě já jsem byl... Ne, já jsem byl upřímně fakt šťastný, no, protože málo kdo si umí představit, kromě těch lidí, kteří se toho fakt zúčastnili, jaký je to obrovský stres pro všechny zúčastnění, jaký je to tlak, opravdu obrovský pocit odpovědnosti. Já jsem ještě noc předtím fakt si přivodil z toho stresu nějakou horečku. Měl jsem zimní pocení. Někteří moji kamarádi z té naší úžasné party, kterou tam máme, v tom tunelu na ty schody se jim chtělo brečet, zvracet. Je to fakt obrovský tlak. A to, že jsem tu čaču, já netaneční, dojel až do konce, tak pro mě to fakt bylo něco neuvěřitelného, obrovská euforie a pocit štěstí, i když samozřejmě jsem vědom, že ten tanec chyby měl, no tak to co?
2: No, ježišmarja, takhle, já like jsem nepoznal vůbec nic, takže jestli tam nějaké chyby byly, tak já jsem si ničeho nevšimnul. Jak dlouho jste trénovali na tenhle ten první tanec?
3: No tak vlastně od samého začátku, to znamená od 3. srpna, 3. srpna já jsem se dopustil prvního tanečního kroku, nějakého kroku a měl to být taneční krok a od té doby začala naše cesta čačou, samozřejmě s tím, že se postupně přidávají ty další tance, které nás čekají, protože během 4 dnů bychom to potom jako nezvládli, ale dost intenzivně jsme se dělali čače a především ty poslední týdny.
2: No a jak často trénujete vlastně před tím dalším kolem?
3: Na 2 dny jsem se necelé objevil doma, abych taky pozdravil svoje děti, aby nezapomněli jejich tatínek a pak jsem už zase zpátky z Praze, protože vlastně jenom pondělí, úterý, středa, čtvrtek vlastně ještě kousek, no a pak už jdeme zase na výstaviště, na generálky a tak dále, no takže toho času není fakt moc a musím říct, že především v mém případě je ještě nad čem pracovat, ano.
2: Tohle nechme na odbornících. Jezdí za tebou rodina podívat se?
3: Samozřejmě, mám o toho obrovskou radost. Děti do toho ještě vlastně moc jako netahám, protože mi je jasný, že je to vlastně úplně nebavilo, jo. Oni jsou ještě fakt malí a možná by je bavili ty 2 minuty nebo minuta a půl, když se tam objevím já, ale jinak asi by je to ještě nosilo, ale mám obrovskou radost, že zbytek rodiny za mnou přijelo, nebo prostě aspoň ti, co se tam mohli dostat, protože ten počet je omezený samozřejmě, takže měl jsem tam mamku, bráchu a ženu a byl jsem za to moc rád.
2: A já mám pro tebe ještě jednu dobrou zprávu, písnička Všechno je v pořádku je stále v české desítce na Blaníku, takže vlastně všechno je v pořádku. A ty mi na oplátku řekni, jaká zpráva udělala radost v poslední době tobě? Slyšel jsi nějakou dobrou zprávu, která ti udělala radost? Jakákoliv prkotina, maličkost?
3: Tak těch úžasných zpráv je spoustu. Musím říct, že asi jako je to každá zpráva, která momentálně přijde z domu od mojí ženy a týká se mojich dětí. A to jsou fakt jako maličkosti, ale třeba jenom to, že moji prostřednitelu Evelinku baví klavír a ráda trénuje, no tak to je radost. Že Matoušek dlačenej v basketu, jo, takovýhle věci. A že ta nejmenší je prostě fajn a že nezlobí a že ráda chodí do školky. No, to jsou krásné věci. A jak nejsem moc doma, tak mi to dělá fakt velkou radost.
2: Tak Tomáši, já ti přeju teda hodně štěstí, dobrou zprávu je vlastně každý hlas, který ti přijde do Stardance a zlom vás, ahoj.
3: Zlom vás, čert, mám vás rád všechny na Blaníku a děkujeme moc za podporu.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak Tomáš Polák byl včerejším ranním hostem na telefonu, o víkendu ho uvidíte zase ve Stardance. Teď ho uslyšíte v téhle písničce s Radečky a zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí, jste s Blaníkem 4 minuty po 6:30.

0: Čekám na signál a Nightwork na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Adel se mi teď svěřila, že včera taky marně čekala na signál, protože u nich vyply prout a Adel se z toho málem zbláznila.
2: Ano, já jsem se bála, protože jsem byla doma sama.
0: Co se stalo teda konkrétně?
2: No, já jsem se šla zrovna sprchovat, takže se mi napouštěla, nebo šla jsem do vany, takže se mi zrovna napouštěla. Já jsem byla oslepená, jelikož jsem se odličovala, takže jsem měla ještě takový ten odličovací
0: olej. To se mi nemůže stát.
2: To se nemůže stát, přesně tak. To další výhoda mužů oproti ženám. No a najednou během toho, co jsem prostě oslepená, se vypne prout, ale jako v celé vesnici. Takže já jsem si psala s kamarádkou, která bydlí na druhé straně vesnice, ta z toho taky byla vyděšená, do toho jsem volala tady svému manželovi, ať okamžitě přijede domů, že se doma bojím, tak on mi volal, zapal si svíčku, já jsem za chvíli doma, tak se tak stalo a opravdu přijel a nakonec to bylo v pořádku a asi za 10 minut se ten proud zpátky nahodil.
0: Podívala ses do ledničky, světlo se občas schovává tam.
2: Já jsem tam šla, protože já se teda přiznám, já jsem si dávala u toho teda takový trošku...
0: Chtěla udělat panáka, co?
2: Přesně tak, já jsem si dělala svůj oblíbený drink a do toho patří i pomeranč, takže já jsem šla do lednice, kde jsem věděla, že mám rozkrájený pomeranč, protože ten drink jsem si nedělala první večer a takže jsem zjistila, že ani tam to světlo opravdu nebylo.
0: Uteklo. Teda původně jsme v tomhletom stupu měli říct počasí, tak pojďme ještě na něj.
2: Dnes nás čeká podobný den jako včera, i když bude zataženo až oblačno, tak místy počítejte se slabým deštěm nebo přehánkami. Během dne se od západu bude ale dostávat ustávání těm srážkám a odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako včera, možná o něco vyšší, 13 až 18 stupňů, v maximech na horách okolo 8, no a na Šumavě až 12 stupňů.
0: A protože se nám láme ten týden a pomalinku se blížíme k dalšímu víkendu, tak o tom následujícím nebo nadcházejícím víkendu vás čeká tohle.
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Po celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle Hibernia. Navíc ty nejhezčí Petrovy písničky. Tak laďte Blaník, mějte u sebe telefon a užijte si víkend s Petrem Naděm.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Cliff Richarda Dreaming. Ne náhodou hrajeme zrovna Cliffa Richarda v dobrém ránu, protože Sir Cliff Richard dneska slaví 85. narozeniny. Je to takový hitparádový nezmar. V Británii měl single na prvním místě v 5 různých desetiletích za sebou. Od 50. až do 90. let. Jinými slovy, když se měnily hudební trendy, účesy, kalhoty, tak Cliff Richard pořád bodoval a dneska slaví 85. A potom tady mám ještě jedny narozeniny a tady teda sáhnu do úplně jiného hrníčku. 34 dneska slaví český zápasník MMA. Na oslavu si můžete dát dva filmy, ve kterých se objevil: Cesta bojovníka z roku 2022 anebo Letošní bojovník. A tím oslavencem je Jirka Procházka, který byl taky před časem hostem Dobrého rána.
1: Snažím se chodit spát brzy, kolem 8-9, takže většinou budíček kolem 5-6. A podle toho, jak moc je potřeba regenerovat, a tohle to je moje ráno. V 5-6 a potom se zahajují veškeré další věci.
2: A kdybych vás chtěl pozvat někam na snídani, tak co bych vám musel naservírovat?
1: Tak přijde na to, jaký trénink mě zrovna čeká.
2: Takže buď to hodně proteinu, anebo hodně sacharidů.
0: Tak, Jirka Procházka dneska slaví narozeniny a znalci vědí, že se Jiřímu přezdívá Denisa. Víš, proč se Jirkovi přezdívá Denisa?
3: Ne, vůbec.
0: Ne, on je kolem toho takový zajímavý příběh, on je strašně krátký. Prostě trenér najednou někdy na tréninku nebo na zápase zavolal Deniso a jediný, kdo se otočil, byl Jirka Procházka. A od té doby se mu říká Jiří Denisa Procházka. Takže přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.

0: Tak, Denisa, Mekešbírka, Denisa pro Jiřího Procházku, který má dneska narozeniny, ještě jednou zdravíme. A teď už o tom, co vás čeká v té příští hodině. Budou se tam proplácet účtenky za prvé, ale taky uslyšíte Miraje. Karla Zika. A dáme si špenát. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Kdo nevaří, není Čech.
3: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
4: Vepřová krkovice, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Opakuji, tento týden vepřová krkovice, 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
4: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman. CZ.
5: Yeti Electro.

0: opravář na kliknutí.
1: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
2: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
1: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
2: A navíc i jistota 7leté záruky.
1: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
2: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
1: A jen do konce října.
2: www.autokoutek.cz.
1: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách máme ještě většinou oblačno, ojediněle doznívají slabé přehánky. Kolem poledne by se měly mraky rozplynout a objeví se sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů a na horách naměříme kolem 12.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte v Liberci v Dobijášově ulici u křižovatky s ulicí Zelené údolí. Osobní auto tam srazilo cyklistu, nehoda blokuje jeden jízdní pruh, zdržíte se v kratší koloně. V Ústí nad Labem v ulici Slovenského národního povstání zasahují hasiči a silnice je neprůjezdná. Pozor, dejte na Semelsku v Turnově v Komenského ulici, kde se staví a provoz tam bude omezený do poloviny listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný den, teď už jsou tu další zprávy.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Poslanci byli pro nárůst marží rafinérií. Hypotéky v Česku zřejmě jen tak nezlevní. Hokejové Pardubice opět v lize mistrů zabodovaly. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem je jeho zavedení podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne pravděpodobně na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Dostupnost bydlení v Česku je nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé ve snaze ušetřit se tak trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Víc než polovina mladých do 30 let pak částečně alespoň o víkendech bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují. Analytici zlevňování neočekávají. Zoologická zahrada v Táboře se chystá na Halloween. Strašidelný večer plný překvapení a tajemné atmosféry mezi zvířaty proběhne 31. října a podle ředitele Evžena Korce jsou už vstupenky v prodeji.
14: Vzhledem k tomu, že o tuto akci je mimořádný zájem, protože je to možnost dostat se do zoologické zahrady v době, kdy se tam jiní návštěvníci nedostanou, to znamená, když se stmívá, a vidět i aktivitu nočních zvířat, tak většinou po zahájení prodeje jsou lístky velmi rychle vyprodané.
13: Halloween v táborské zoo nabídne QR hru, komentovaná krmení a také vstup pro děti v maskách za korunu. Hokejisté Pardubic si v základní části Ligy mistrů připsali páté vítězství. V posledním šestém utkání zdolali švédský tým Vakha Lakers 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: S Petrem Slívou.
16: Dobré ráno. Vzhledem k tomu, že nás za chvíli čeká proplácení účtenek, tak tady bych apeloval na vás všechny, kdo jste poslali SMS-ko nebo ještě pošlete, abyste opravdu poslouchali a byli na příjmu, protože včera nám to nedopadlo, jenom protože Dušan vypnul rádio těsně předtím, než jsme mu zavolali. Adel, máme SMSky?
17: Máme SMSky.
16: Tak za chvíli budeme volat. Je 7, teď už Miraj a chci tančit.
18: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Přátelé, tak tohle byl Karel Zich a paráda.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A na Karla Zich

0: schválně se tam budou poslouchat, jestli nám to vezmou. Vždycky otázek na začátku. Tím to moc nevypadá teda.
1: No tady Stránský.
2: Dobrý den, dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Vy jste Karel?
1: Ano, jsem Karel.
2: Karle, co teď děláte?
1: Já tak trošičku jsem vstával.
2: Trošičku jste vstával a stihnul jste u toho pustit rádio?
1: No jo, právě.
2: To jsme rádi. Adel, co to máme dneska proplácet?
3: Karel by chtěl proplatit pečící troubu za 6554.
2: No. Jak to peče? Co už jste pekl?
1: Ne, ještě není zapojená.
2: Aha, ale už se těšíte.
1: To je čerstvá záležitost. No už se těším.
2: Co bude první jídlo, to by mě zajímalo.
1: Co bude první, no to fakt nevím.
2: Já bych možná to něco, na buček.
1: Možná něco i sladkého, kdo ví.
2: Karle, ať to nezamluvíme, kdo dospíval na Blaníku.
1: Já mám takový pocit, že to byl Karel Zich.
2: A ten pocit je správný.
1: Jo.
2: A my pro vás máme dobrou zprávu, tu troubu za 6500 a 4 koruny na vrch máte zadarmo.
1: No tak to je...
2: Tak si k tomu můžete pořídit nějaký další spotřebič. No. Potřebujete ještě nějaký další třeba? Mikrovlnka nehodila by se?
1: Jo, všechno se ještě bude možná dovybavovat, tak
2: skvěle.
1: Uvidíme.
2: Ať to peče, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
4: Petr platí vaše účty.
5: Každé všední ráno na Blaník.

0: They Don't Care About Us a Michael Jackson. Na Blaníku před chvílí jsme Karlovi z Mladé Boleslavy proplatili troubu. Karle, ať to nezamluvíme, kdo dospíval na Blaníku.
1: Já mám takový pocit, že to byl Karel Zich.
0: A ten pocit je správný.
1: Jo.
0: A my pro vás máme dobrou zprávu, tu troubu za 6,5 tisíce a 4 koruny na vrch máte zadarmo.
1: No tak to je.
0: Tak to je asi Bájo a Bájo to bude i zítra po 7, protože to se bude proplácet další účtenka a třeba to bude ta vaše, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli proplatit a to dejte do SMSky s částkou, vaším jménem, příjmením a odešlete na 6318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jak to bude s tím sluníčkem?
3: No toho se dnes asi úplně nedočkáme, minimálně v té první polovině dne bude zataženo až oblačnou, místy dokonce slabý déšť nebo přehánky, dopoledne bude ale od západu srážek ustávat, no a právě odpoledne může místy to sluníčko problesknout. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na horách bude okolo 8 a na Šumavě 12 stupňů Celsia.
0: Mám návrh.
3: Povídej.
0: Ptám se s Jiřím Schellingrem, což takhle dáci špenát.
3: To je vždycky dobrý nápad.

0: Martin.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: I Should Be So Lucky a Kylie Minogue na Blaníku, tak se nám po ránu trošku oteplilo po včerejšku. Možná právě proto jsem šel dneska do roláku. Zimní bundy zatím ve skříni nevytahujte úplně všechny, ale jednu si už raději nechte někde po ruce, protože meteorologové zveřejnili výhled počasí na následující 4 týdny. A podzim nám začne pomalinku připomínat, že zima klepe na dveře. Na horách už se objevil první sníh a v té druhé polovině toho sledovaného období, to znamená třeba první 2 týdny v listopadu, už by tam mohl i vydržet. Podzim má taky svoje kouzlo, co si budeme povídat, třeba když jsme v teple doma, v ruce držíme hrnek čaje a venku můžeme sledovat, jak se počasí snaží překonat sama sebe. Tak krásný podzim, za chvíli už krátké zprávy a teď je 7:21.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar. Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
4: Když mobily, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
7: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
8: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
7: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
8: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
9: Máte doma sbírku mincí, bankovek, obrazů nebo starožitností? Než se rozhodnete pro prodej, zjistěte všechny možnosti. V Numea Auctions v Hejnicích pořádáme pravidelné internetové aukce a pomůžeme vám vybrat nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
10: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
11: Na závody do Jizerek vás zve firma Killich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Killich. Spojovací materiály CZ.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
14: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
15: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
16: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
17: Jack.
16: Když máte v plánu pořádnou práci.
17: Jack.
16: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
17: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
20: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
19: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
20: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
19: Zahradagalas.cz.
21: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
22: Blaník za volantem.
23: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Semilsku mezi Spálovem a Boskovem leží na silnici spadlý strom a místo je neprůjezdné. Pozor dejte v Liberci v Dobijášově ulici u křižovatky se Zeleným údolím. Osobní auto tam srazilo cyklistu a nehoda blokuje jeden jízdní pruh. V Ústí nad Labem v ulici SNP zasahují hasiči a ani tady neprojedete. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný den.
24: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
22: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
25: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Banky v září poskytly podle Hypomonitoru hypotéky za 35,5 miliardy korun. To je o 3% víc než v srpnu. Sazby v průměru stouply o desetinu procentního bodu na 5,1%. V Hradci Králové už je po volbách jasno. Vládnout bude trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Jednání možných koaličních partnerů v Brně pokračovala debatou o programu. Věnovali se třeba dopravě anebo bydlení. O koalici na brněnském magistrátu jednají vítězní Lidovci s dalšími 6 uskupeními. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku. Po porážce Slávie 0-2 s nováčkem Sabahem prohlásil, nebyli jsme to my. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
26: Dobré ráno, Rádia Blaník. Petrem Slívou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adele. Za minutu a půl bude 7:30. Dneska je středa 14. října. Agátám přejeme všechno nejlepší k svátku. No a bohužel nás opustila jedna velká muzikantská osobnost. Tak o tom bude řeč už za chvíli.

0: Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk letos 24. května, to bylo už 16 let, co nás Petr Muk opustil. A bohužel nás opustila další osobnost.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva, protože ve věku 78 let zemřel muzikant, skladatel a textař Pavel Půta. Kapela novináře Josefa Klímy na vlastní uši band tak přišla o svého zásadního člena. V dohledné době přitom vyjde jejich nové album, které Pavel ještě nahrál. Pavel Půta odešel v pondělí večer. Zprávu potvrdil jeho dlouholetý kamarád a spoluhráč Andy Seidel a Pavel působil v řadě hudebních projektů. V roce 2019 třeba vydal album Reparát, na kterém představil písně s vlastními texty. Spolupracoval taky s plzeňskou rockovou skupinou Odyssea, ale Pavel Půta psal mimo jiné i pro skupinu Katapult a jeho text můžeme slyšet třeba v písničce Slova. Ale hlavně je autorem textu jednoho z největších hitů Katapultu. Tohle. Tak si ho teď dáme. Odešel Pavel Půta. Tady někdy příště. A kaťáci.

0: Ricky a Poveri, trocha italského počasí. Dobré ráno, Rádio Blaník. A teď trocha českého počasí, jak dneska bude, Adel?
1: Dnes nás čekají teploty, které budou podobné těm z předchozích dnů, v maximech 13 až 18 a na horách pak okolo 8 stupňů. Na Šumavě může být až 12, jinak dnes počítejte se zataženou až oblačnou oblohou, místy dokonce se slabým deštěm nebo přeháňkami. Nicméně už během dopoledne bude od západu srážek ustávat a odpoledne může být místy až polojasno.
0: No a teď někam, kde teplota sahá ke 30 stupňům, voda má krásných 27. Kap Verde. Na tohle exotické souostroví u pobřeží Afriky vás vezme cestovní kancelář Blue Style. Využijte maximum výhod v rámci First Minute nabídky a naplánujte si exotickou zimní dovolenou třeba právě na Kapverdách. Na ostrov Sal se navíc dostanete přímým letem z Prahy. Je oblíbený mezi milovníky windsurfingu a kitesurfingu. Za výlet stojí solné jezero Salinas, kde je voda slanější než v Mrtvém moři, anebo Burakona se známým modrým okem. Navštívit můžete i žraločí zátoku, kde lze z bezprostřední blízkosti pozorovat mláďata žraloka citronového, a na Kapverdách je navíc součástí každodenního života heslo No Stress. A pro pobyt můžete zvolit hotel Halos Casa Resort, který leží jen pár minut od centra Santa Marie, kde vás budou na každém kroku provázet africké rytmy, živá hudba a uvolněná atmosféra. A ještě jeden důvod, proč nečekat příliš dlouho. Největší slevy a výhody z First Minute Exotica platí pouze do 15. října. Pokud tedy o zimní dovolené přemýšlíte, podívejte se na bluestyle.cz a vyberte si ji s předstihem.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui.
16: Mallorca a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.

0: tuhletu písničku. Ona se přímo jmenuje Miluju tě. Jelen, Jura Pavlica a Hradišťan. No a teď spousta katařů a chalupářů říká: miluju tě, má chatičko, má chaloupko, ale musím se s tebou rozloučit na celou zimu, protože se sem nedostanu, protože je to do kopce a bude tady spousta sněhu a já sem prostě nevyjedu. Takže nezbývá nic jiného, než prostě chatu zazimovat, zamknout, zavřít okenice, uhrát domů. Jenomže to je málo.
1: Je to tak, největším nepřítelem chalupy v zimě je totiž voda v trubkách, takže nestačí ani zavřít hlavní ventil. Vodu je potřeba pořádně vypustit, a to i z boileru, z plachovadla nebo čerpadla na zahradě, jinak v mrazu zamrzne, no a víme, co se stane s vodou, když zamrzne, že jo.
0: No, to prostě praskne trubka.
1: Se, přesně tak, praskne trubka a na jaře byste pak našli v obýváku potopu. Ale pozor, pojišťovna nemusí zaplatit, když zjistí, že jste vodu v trubkách nechali. Druhá rada, neschovávejte za chatou žebřík a nářadí, zlodějům byste tím jenom ulehčili práci. A projděte si taky zahradu, odřízněte suché větve a ukliďte nebo přivažte všechno, co by mohlo odnést vítr. A kdo má chalupu na horách, tak musí počítat i s tíhou sněhu na střeše.
0: No a před odjezdem si chalupu ještě vyfoťte a domluvte se třeba se sousedem, že vám ji občas přijde zkontrolovat a podá hlášení. Tak hlavně, abyste ji na jaře našli ve stejném stavu, jako jste ji na podzim opustili. Hodně štěstí, tohle už jsou Beatles a Yesterday a za chvíli už zprávy, teď je 7:51. Dobré ráno.

0: jsou prostě písničky, které asi není potřeba představovat, ale pro jistotu to byly Beatles a Yesterday a tohle vás čeká v té příští hodině.
1: Všechny mráz, jak šel z hor.
0: Budou olympici, bude i Marek Ztracený.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soud.
0: A bude i Václav Necká. Prostě hezky česky na Blaníku i po osmé, teď je 7.53.
3: Radio Blaník.
4: Radio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
6: Když mobily?
5: Tak Mironet, klikni dvakrát.
7: Aničko, je čas vybrat vánoční dárky?
8: Jasně, letos objednáme z dárkového katalogu Tulipanu. Přání nebo něco pro mlsné jazyčky, třeba i vánoční catering.
7: Tulipan, to je ta chráněná dílna z Liberce, skvělé.
8: Pomáháme a zároveň si vybereme z široké nabídky.
7: Tulipan, dárek, co má smysl.
9: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
10: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
11: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
10: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
11: A navíc i jistota 7leté záruky.
10: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
11: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
10: A jen do konce října.
11: www.autokoutek.cz.
10: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Na pláži u moře,
14: ve stínu Eiffelovky,
13: anebo na dovolené v Tatrách.
14: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
13: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
4: Radio Blaník, počasí.
15: Radio Blaník.
16: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zpočátku oblačno, zataženo, ojediněle doznívající přehánky, postupně ale polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů a na horách naměříme kolem 12. Sem tam zafouká silný vítr.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
14: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
16: Na příjezdu do mostu od Litvínova srazilo nákladní auto lesní zvěř. Místem projedete se zvýšenou opatrností skoro bez zdržení. V Chomutově v Palackého ulici poblíž kruhového objezdu bourala dodávka s autobusem. Tady se chvilku zdržíte. A v Ústí nad Labem v ulici SNP zasahují hasiči a silnice je na nezbytně nutnou dobu zavřená. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den, jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
17: ČES se chce bránit nařízení v kauze Diag Human. O jednorázovou sociální pomoc je větší zájem. Liberec a Plzeň čeká další utkání v lize mistrů.
18: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Polostátní energetická společnost ČES se bude bránit nařízení v kauze Diag Human u lucemburského soudu. Zástupci ČESu jsou přesvědčeni, že uspějí. Aktivitaní zákazníků v Česku se to podle premiéra Andreje Babiše nedotkne. ČES oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které firma vlastní distributora plynu Gasnet. Pětkrát víc lidí než loni se letos zažádalo o jednorázovou sociální pomoc. Stát vyplatil od začátku roku do konce srpna na 94 tisíc dávek. Výrazně se zvýšily také výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů. Meziročně to o skoro 612 milionů víc. Na kulturní a sportovní akce je možné v Jihlavě vyrazit i zdarma. Návštěvníci horácké multifunkční arény totiž můžou bezplatně využít městskou hromadnou dopravu. A jak to přesně funguje, to už vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
19: Platná vstupenka na akci v aréně totiž slouží zároveň jako jízdenka městské městské hromadné dopravy 2 hodiny před začátkem akce až do konce daného dne, tedy do půlnoci. Vyplatí se toho využít právě teď v říjnu, kdy Horáckou arénu čeká několik velkých akcí.
18: MHD bude návštěvníky do Horácké arény vozit minimálně do konce letošního roku. Na Popardubicích se v lize mistrů představí také hokejisté Liberce. V závěrečném hracím dnu dnes zabojují o postup do play-off, a to proti přímému konkurentovi Davosu. Utkání začne ve 20:45 a už s jistotou play-off dnes Plzeň nastoupí na ledě finské Saipy. Oproti Liberci budou hrát dřív od 17:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno vám přejeme, už středeční, už jsme uprostřed týdne, pojedeme z kopce k dalšímu víkendu. No ale ještě se vrátíme do úterka, protože včera tady byl zase náš dopravní expert a o čem se mluvilo, to si připomeneme už za pár minut. A teď už Olympik a písnička o tom, jak se Petr Janda narodil, bos, a myslím si, že na tom byl úplně stejně jako my všichni ostatní. Za minutu bude 8.

0: Martin Maxa ráno v ulicích na Blaníku bývá tady každé úterý po 16. hodině a byl tady i včera. Ne Martin Maxa, ale náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Rýdl.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A uši měli nastraženy hlavně Brňáci, protože ti se teď potýkají s velkými problémy a dostat se z bodu A do bodu B vyžaduje pevné nervy.
3: Brně jsme zavřeli dva tunely. Zásadním způsobem to zkomplikovalo dopravu. Ty tunely budou zavřeny na 40 dnů. Děláme prakticky kompletní repasy nebo výměnu bezpečnostních systémů i stavebních prvků. Je to všechno na konci technické životnosti. V Brně jsou kvůli tomu obrovský dopravní komplikace, vnímáme to, spolupracujeme i s dopravní policií.
0: No a celé včerejší povídání si můžete opět poslechnout na našem webu v sekci podcasty. Honza dorazí na Blaník zase příští týden v úterý po 16. hodině a teď právě dorazila Whitney Houston One Moment in Time na Blaníku v 8 hodin a 7 minut.

0: One Woman in Time a Whitney Houston v dobrém ránu na Blaníku ve středu 14. října. Svátek mají dneska Agáty, ale pozor, nejenom Agáty, ale taky nositelé jména Krasomil a Krasoslav. A tady si nejsem jistý, jestli vůbec ještě někdo takový existuje.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Protože ani internet o tom nic neví. Tak pokud existuje mezi vámi nějaký Krasomil nebo Krasohlav, tak se Krasoslav, tak se hlaste na 603 118 118, to je SMS-kové číslo a teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude převážně zatažený až oblačný, teď po ránu, nicméně od západu ustávají srážky a postupně se vyjasní až na polojasno. Denní teploty v maximech 13 až 18 stupňů Celsia, na horách bude okolo 8, na Šumavě dokonce až 12 stupňů Celsia.
0: Což je lepší než takhle v roce 1880. Kdy byl přes den skoro stupeň pod nulou.
2: No to je ono, to je
0: neskutečné,
2: lepší.
0: To je dneska léto v rozpuku. Teď už Marek Ztracený a Obuj si mé boty. Vy jste s Blaníkem, jsou 4 minuty před 8:45.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Václavnecká řa křídla iluzí na Blaníku. Plánujete už ten nadcházející víkend? No nemusíte jenom někde obdivovat dýně, podzim není jenom o dýních. České sklo má třeba ve světě skvělý zvuk a teď se můžete přesvědčit, kolik šikovných rukou za ním stojí. Od této soboty totiž začíná druhý ročník týdne sklářů, do kterého se zapojí více než 70 sklářských a bižuterních firem, muzeí a dalších institucí z celé republiky. Součástí jsou prohlídky skláren a ateliérů, ukázky výroby, tvůrčí dílny, možnost vyzkoušet si některé sklářské techniky na vlastní kůži. A třeba zjistíte, že vyrobit pěknou skleničku nebo šperk to není jenom tak, a že fouknout do skla není totéž jako, já nevím, pofoukat si horkou polívku. Velká část programu se odehraje v Libereckém kraji, kde se koná také podzimní víkend křišťálového údolí a sklářské řemeslo navíc patří na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Takže ať žijí zlaté české ručičky a za chvíli už krátké zprávy. Teď je 8 hodin a 18 minut. Radio
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Dneska se to stane, zase přijde Tereska Mašková, já se na ní těším, přátelé. Parťačka jako hrom, navíc má novou písničku s Vaškem Nojdem Bártou, tedy Slavíkem, a představí nám ji mezi 4. a 5. odpolední. Tak nás laďte a my vás budeme bavit, nebo to aspoň zkusíme.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Míň běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babí léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do zooparku Zelčín.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No,
14: říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
14: House running.
16: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
19: Tak to musíme do Spoltexu.
18: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
19: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
18: Tak už pojeď.
19: Spoltex.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na trase z mostu do Žadce před Havraní, kde provoz blokuje nehoda dvou osobních aut. Zdržíte se v kratší koloně. Na trase Liberec-Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou bourala tři auta a zablokovala jeden jízdní pruh. I tady si chvilku postojíte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den. Jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník. Zprávy.
3: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno přeje Monika Holubová a ještě přidám jednu aktuální do informace z dopravy. Za Mníškem pod Brdy se na D4 tvoří ve směru s Příbrami do Prahy dlouhé kolony. U jeloviště se dnes pojede jedním jízdním pruhem a důvodem jsou opravy. Kolona směrem na Prahu je skoro na hodinu. Po volbách už je jasno v Děčíně. Lídři čtyř uskupení se dohodli na tom, že chtějí vytvořit koalici. Jde o volbu pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO by tak mohlo skončit v opozici. Lékaři vyoperovali papeži Lvu 14. zhoubný nádor plic. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. České fotbalistky vypadly z baráže na kvalifikaci mistrovství světa. V odvetě semifinále play-off večer ve Skotsku prohráli 2-3. České reprezentantky tak ani tentokrát nezlomily letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
4: A my vám za chvíli zadel uděláme podzim jako malovaný. Jak se vyrovnat s podzimem a vůbec s tím, že se mění ta příroda, že se mění čas a vůbec všechno kolem nás. Řekneme si za pár minut a do té doby se namalujeme pár obrázků s Hankou Zakorovou. Za 3,5 minuty bude půl deváté.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování, čím jsou šaty z brokátu proti vůni a

0: Maluj zase obrázky a Hanka Zogrová na Blaníko, malovací obrázky, to je možná taky recept na podzimní splíny, když máte talent.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ale malovat můžete, i když talent nemáte, přinejmenším to můžete vydávat za umění a doufat, že to nikdo nepozná. A co se dá ještě dělat s podzimním počasím?
3: Tak můžete udělat takový podzimní úklid, nemusí být tedy jenom ten velký jarní, ale může být právě i podzimní, může být to takový malý restart, jak kdyby byl začátek nového roku. Vyhoďte tedy, co nepotřebujete a pak si doma udělejte útulno. Nemusíte hned to přehánět s dýněmi a strašidly, i když proti gustu žádný dišputát, ale stačí i deka, svíčka, svítilka nebo třeba pár šípků nebo kaštanů z procházky. Potom se můžete přidat právě k něčemu novému. Na podzim začíná spoustu kurzů, takže můžete právě chodit třeba na to malování, sbory, divadelní soubory, běžecké skupiny. Je to zároveň skvělá příležitost, jak poznat nové lidi. No a za třetí, místo telefonu si večer vezměte knížku. Můžete zkusit taky nějaký pohodový koníček takhle k večeru, takže můžete zkusit třeba vyšívání, které se vrací do kurzu, korálkování nebo omalovánky pro dospělé, kdy si úplně uklidníte hlavu.
0: Dobře, vyšívání, omalovánky, chápu, to dělám každý večer, toho uklízení úplně nechápu, já když uklízím, teda nemám u toho dobrou náladu.
3: No ale máš ji potom. Máš ten pocit. Já mám potom dobrou náladu. Ten pocit zadosti učinění a když máš ten čistý dům a pak si právě sedneš s tou knížkou do toho uklizeného, já v tom vidím to kouzlo.
0: No já už dopředu vidím, že tam zase někdo udělá binec.
3: No to je pravda, já nemám 3 děti.
0: To je pravda, vidíš. Ale zase máš mátu a ten horký čaj. To byla teda, kterou si dneska, ano. Nebo jak jsi to říkala, máta horký čaj, nebo mátový čaj
3: mátový
0: a horká
3: čaj
0: čokoláda.
3: A k tomu jeden čtvereček hořké čokolády.
0: Ne horká čokoláda, čtvereček čokolády, tak to je prosím pěkně Adelčina rada na pěkný podzim. A tohle už je Lucie a Amerika. Dobré ráno, 3 minuty po půl deváté.

0: Pano Romina Paura, felicita na Blaníku. Když jsme tady hledali toho Krasoslava, který dneska má svátek společně s Agátou, tak se nám ozval posluchač. Není to teda Krasoslav, ale jmenuje se Martin a píše: pro vás budu klidně Krasoslav, když mi uděláte radost a pustíte mi Hanku Zagorovou, na věky zůstane pouze čas. Tak pustili jsme Maluj zase obrázky, to by mohla být adekvátní náplata. Co? Záplata. Náplata
1: no
0: je dobrá.
1: Doufám. Martine, napište nám, jestli to byla adekvátní
0: jestli
1: záplata.
0: Jestli odteď budete Krasoslav. A my se podíváme na počasí.
1: Podíváme se nejdřív na aktuální teploty. Republika je rozdělená na dvě části. V té západní máme teploty okolo 10 stupňů Celsia. Ve městech nejtepleji je v Praze, tady je 13 stupňů. Naopak na tom východě máme zatím chladno. Ostrava 8 stupňů, Zlín hlásí 6 stupňů Celsia, Brno s Olomoucí schodně 7. Během dne teploty můžou vystoupat až na 18, na horách bude okolo 8. A jinak se od západu bude postupně vyjasňovat. Z oblačno až zataženo se stane postupně půljasno a zároveň ustanou i přehánky.
0: Ale i kdyby dneska padaly trakaře, tak jedna věc nás nemine. A to je hledání tajemného roku. A malou nápovědu pro vás budu mít už za chvíli. Za 3 minuty bude 8:45.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok, půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
17: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
20: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
14: proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
21: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
22: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Zlato, co máš dneska v plánu?
25: No přece všechno.
26: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Robbie Williams a Angels na Blaníku v 8 hodin a 50 minut. A tím, jak se přiblížila 9. hodina, tak se přiblížilo taky dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky touhle dobou, i dneska pro vás mám jednu malou nápovědu předem, abyste mohli už začít přemýšlet, v jakém roce se budeme v té příští hodině pohybovat. Tak v tom tajemném roce se poprvé v televizi objevil seriál s touhletou charakteristickou znělkou, kterou složil Karel Svoboda. A více si řekneme po 9. Teď ještě Karel Goda Beatles na Blaníku.

0: Beatles a Karel Gott na Blaníku na konci dnešního Dobrého rána. A tajemný rok v příští hodině a v něm písničky z roku, po kterém budeme pátrat. Třeba tahle. A taky tahle. A nebo tahle. A víc se po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami je 8.54.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Je ty

0: Pravář na kliknutí.
1: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Degustace dominikánských rumů, španělských vín a exotických steaků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou oblačno, přechodně zataženo, pršet by nemělo vůbec a kolem poledne vykoukne sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů a na horách naměříme kolem 12. Sem tam zafouká silnější vítr.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: Pozor, dejte v Litoměřicích v Pokratické ulici, kde bouralo osobní auto s autobusem. Provoz je tam omezený, počítejte s kratším zdržením. Nehodu máme také v Liberci ve východní ulici u křižovatky Stanvaldskou, kde se srazila dvě auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Na trase z Mostu do Žadce před Havraní blokuje provoz srážka dvou aut, počítejte s kratší kolonou a se zdržením. A pozor, na trase z Boleslavy na Mělník na příjezdu do Mělnického Vtelna, kde probíhá práce na údržbě vozovky a postojíte si v koloně. Šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sněmovna projedná další prezidentovo veto. Mzdy rostou nejvíc u technických profesí. V Českém Středohoří zachraňují vzácné rostliny.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna dnes bude znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většina většinou zřejmě veto prezidenta přehlasuje. Petr Pavel se podobně jako opozice obává politizace státní správy. Poslancům vrátil k posouzení taky doprovodnou novelu, která mimo jiné ruší pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Mzdy v Česku rostou letos nejčastěji o 4 až 6% ve většině oborů a regionů. Vyšší růst zaznamenávají hlavně nedostatkové technické a provozní profesy. Profese firmy ale stále častěji ustupují od plošného navyšování platů a zaměřují se také na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. V jediném výrobním závodu společnosti Baťa v Česku skončí polovina zaměstnanců. Výpovědi dostávají už k 31. prosinci letošního roku. Druhá část pracovníků závodu v Dolním Němčí na jihovýchodě Moravy opustí do konce března. Legendární tuzemská značka tak v Evropě výrobu ukončuje. Světě ale dál pokračuje. Ochranáři pomáhají zachraňovat vzácné rostliny. Na babinských loukách v Českém Středohoří vysadili 84 sazenic zvonovce liliolistého. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
3: Zvonovec liliolistý je velmi vzácný druh naší květiny a aktuálně u nás roste na pouhých 5 místech. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravila pro něj agentura ochrany přírody a krajiny záchranný program. Sazeničky jsme vysadili do oplocenky, kterou jsme vybudovali na ochranu zvonovce před přemnoženou spárkatou zvěří.
2: Tím ale péče nekončí. Louky se musí pravidelně sekat, aby mohl zvonovec růst a vytvořit semena. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
4: No a tady je to dnešní hledání tajemného roku, které právě teď začíná. Připraveny jsou telefonní čísla, čekáme na vaše tipy, na vaše vzpomínky. 800 109 109 se můžete volat, 600 318 18 sem můžete psát. A jdeme na to.

0: Příjemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Tahle skupina se sice jmenuje Texas, ale pochází ze Skotska. I Don't Want a Lover. To je písnička z tajemného roku, kterou tahle skupina vydala.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zatímco Jiří Korn v tajemném roce vydává písničku Té, co snídá, to je ta, která odstartovala to dnešní hledání. A tady už jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Peťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka.
0: Ahoj Jirko.
3: Povídej. No prosím tě, já bych chtěl zkusit hnedka tipnout podle ukázky, co si dával od pana Karla Svobody. Aha. Já si myslím, že by to mohlo být dobrodružství kriminalistiky. No. Nejsem si tam teďka úplně 100% jistý, protože jestli to tak je, tak by to měl být rok 1989. A pokud to je zrovna teda to hledané dílo, i ten rok, tak to mě byly teda 4 roky. A to si pamatuju, jsme byli tenkrát na Slovensku na Senci s rodinkou. I když mě byly 4 roky, Péťo, tohle to mě v životě z hlavy nikdo nevymaže. Měli jsme pronajetej baráček, do toho baráčku vedlo, já nevím, x schodů. A na tom jednom schodu mám tu měla poleženou cigaretu, zapálenou. A já jsem si zkusil jako vzít do pusy a mamka se akorát otočila a říkala, jestli chceš kouřit, tak to musíš do sebe nadechnout, to nemůžeš hnedka vydechnout. No člověče, já si to pamatuju jako si o

0: Karel Svoboda a znělka, kterou jsem pouštěl před 9. Karel Svoboda napsal různé znělky k různým seriálům a filmům. Šlo konkrétně o tuhletu znělku, kterou jsem pouštěl. Pojďme na ní. Seriál, ke kterému vznikla, natočil režisér Antonín Moskalik. Poprvé jste jej mohli vidět 11. listopadu tajemného roku. A ano, bylo to dobrodružství kriminalistiky.
1: Všichni jste viděli, že tento odlitek šlépie pochází od pana Jean-Pierre Valliera. 5 mých spolupracovníků, kteří jsou pod přísahou, dosvědčí, že tento odlitek pochází od muže, který se přímo zúčastnil vraždy za Port de Bercy. V té době tam byly pouze vrazi, oběť a tento muž. Oba dva odlitky jsou naprosto stejné.
0: A za mě dodnes teda bezkonkurenční seriál. 11. listopadu tajemného roku jste ji mohli vidět poprvé. Dobrodružství kriminalistiky se objevilo v televizi. A vy volejte na 800 109 109 a nebo pište na 600 318 118 nebo do komentářů na sociálních sítích, v jakém roce se nacházíme. Třeba vám pomůže i tahle písnička Petra Naděje.

0: že best velký hit Tiny Turner spatřil světlo světa v tajemném roce.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A taky plný rádií. A vy jste poprvé mohli vidět seriál Dobrodružství kriminalistiky. Ten měl premiéru na podzim tajemného roku, úplně přesně 11. listopadu. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Ahoj, tady Vítěz z Liberce. Já si myslím, že je to rok 89, podle kriminalistiky, že?
0: Viděl, co jste dělal v roce 89?
2: Tak 89. se mi narodil druhý syn a já slavil třicátiny. Takže to třeba...
0: Dobře, to bylo velké. Dokážu si představit ty oslavy úplně. Třicátiny, syn. No, celý rok se slavilo. Krásný den.
2: To bylo příjemný. Taky krásný den. Naschle.
0: Naslyšenou. A tady jsou další psané typy.
3: Napsala nám třeba Dáša z Vysočiny. Dobrý den, já typuji rok 1988 podle písničky Jiřího Korna. Bylo mi 18 let a všechno krásné bylo přede mnou.
0: 88, zapsáno.
3: Přidám tip od Karla z Černovic. Ten přidává čárku k roku 89. Napsal k tomu, měl jsem na životním kontě 22 roku a první rok po vojně v zaměstnání.
0: Díky, Karle.
3: A potom přidám tip od Soni. Dobrý den, zdravím vás z Brna. Dnes typuji rok 89. Přeji vám příjemný den. A důležitá poznámka, Soňa nám napsala na náš Facebook, takže i tam můžete tipovat.
0: Přesně tak, stejně jako na Instagramu, stejně jako můžete psát na 600 318 118 SMSky a stejně jako můžete rovnou zavolat na 800 109 109 a popovídáme si o vašem tipu. Z tajemného roku je i tahle písnička Heleny Vondráčkové. Svou partu přátel ještě naštěstí mám.

0: Spartu přátelé ještě naštěstí mám, to je Helena Vondráčková, další hudební připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Blanka.
0: Blanko, je to vaše?
3: Tak já si myslím, že je to rok 89 a v roce 89 mi bylo 25 a ten den mi zemřel syn, takže mám takové hodně smutné vzpomínky na ten rok.
0: Moc vám děkuju. Odkud voláte, Blanko?
3: No, jsem ze Štěpánkovic, ale jinak momentálně sedím v Třinci, protože manžel je na vyšetření.
0: Tak vám přeju krásný den. Naslyšenou.
3: Mějte se hezky, pěkný den.
0: A tady jsou SMSky.
4: Máme tady tip od Blanky, ta typuje rok 1988.
0: Děkujeme, Blanko.
4: Potom přidám další SMSku. Ahoj, Blaničku, tak dneska typujeme rok 89. To jsme prožívali krásné první lásky, jinak všechny moc zdravíme a chceme pozdravit holky. Holky, tečka, to nám napsali kuchařky z Loděnic u Brna.
0: Jo, to jsou naše kuchařinky, děkujeme.
4: A potom přidám tip od Jany, ta typuje rok 1990.
0: 1990, kuchařinky píšou poměrně pravidelně. No co vy? Pomohl vám třeba seriál Dobrodružství kriminalistiky, který měl v tajemném roce premiéru, anebo některá z písniček, které jsme si už dneska zahráli? Tak nám zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 nebo to hoďte do komentářů na Facebooku nebo na Instagramu, těch možností více. A za chvíli další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
5: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
6: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
6: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
1: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
7: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
8: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
7: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
8: A navíc i jistota 7leté záruky.
7: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
8: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
7: A jen do konce října.
8: www.autokoutek.cz.
7: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pomoc! Nemůžu dýchat.
11: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
13: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
14: Service Plus.cz.
15: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
16: Jack.
15: Když máte v plánu pořádnou práci.
16: Jack.
15: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
16: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
17: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
18: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
19: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
18: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc.
20: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
21: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda Easy. Gamik, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
22: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, SEAT sedí.
21: SEAT, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný SEAT Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. SEAT v Autonord Terezín. Autonord.cz.
23: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: Máte pocit, že ten hlas znáte? No, on je to totiž hlas skupiny Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, a jeho solová písnička z tajemného roku, Americano.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tajemném roce taky Jiří Korn vydává písničku Té, co snídá, mimochodem písničku, kterou si zaspíval i letos na Blanickém konopišti. V tajemném roce vydává Helena Vondráčková písničku Svou partu přátel ještě naštěstí mám, a taky Petr Nať zpívá Aj tak jsme frajery. A poprvé jste mohli vidět seriál Dobrodružství kriminalistiky, který má premiéru v televizi na podzim tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je Jindra ze Stratova. Volám na tajemný rok.
0: Správně voláte, Jindro. Povídejte, jaký máte tip?
3: No, já si myslím, že to je rok 1989.
0: Ano.
3: Podle písniček. No a normálně pracovní zařazení, ale mám vzpomínku úžasnou. No. Když jsme si zažádali o devizový příslip s manželkou,
0: no,
3: oni nám ho nějakým omylem dali a my jsme vyrazili ze Škodou 120 do Paříže. Neskutečná záležitost.
0: No, to věřím.
3: Ještě výhoda byla veliká, že tenkrát soudruzi s náma nepustili děti.
0: Aha.
3: Takže žádný tati, já potřebuju čůrat a já mám žízeň a takovýhle.
0: Takže líbánky.
3: Bomba to byla. Měli jsme malý stan. V Buloňském lesíku jsme stanovali. To nemělo vůbec chybu. Byli jsme tam asi 10-11 dní. No, nádherná dovolená. Cesta zpátky taky byla v pořádku, ale jak říkám, no, bylo to úplně světový. Byli jsme první v životě na západě. Úplně hotový, no.
0: Věřím tomu,
3: to
0: je krásná historka, moc vám děkuju za ní. Mějte se pěkně, no. Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky, rád vás poslouchám.
0: Děkujeme, naschledanou. Celá odvaha stanovat v Boloňském lesíku v Paříži. Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám Ivo, ahoj Petře a Adélko. Dnes je tajemným rokem roku 1989, typuji to podle písniček. Vzpomínku mám jasnou, zrovna jsem byl na Šumavě na vojně a třásl se, že nás povolají rozhánět do Prahy demonstranty.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip na rok 1988, ten nám poslala Dominik z Prahy.
0: Dominik.
4: Asi muž pravděpodobně.
0: Ten Dominik, dobře.
4: A potom přidám Renatu z Olomouce. Ta typuje rok 1989, té napovědělo Dobrodružství kriminalistiky. Napsala, bylo mi 18 a začala jsem svou pracovní cestu v Čokoládovnách.
0: To si dokážu představit, tak začátek takovéhle pracovní cesty. Děkujeme. A pojďme teda na druhou slovní nápovědu. 1. listopadu tajemného roku má v kinech premiéru film Ireny Pavláskové, ve kterém si hlavní role zahráli Ivana Chýlková a Karel Roden. Tohle je ukázka z něj.
5: Podívej se, já ti něco řeknu. Inteligentní je pro mě ten, kdo mě obdivuje. Přitažlivý je ten, s kým si můžu hrát, a krásný je ten, kdo mě miluje.
0: A ten film se jmenuje Čas sluhů.
6: A neseď pořád doma. Běž někam mezi lidi. Nechci, aby mě někdo rozptyloval. Taková únava se s někým novým zase seznamovat. To nechci jen tak s někým ptát. Pozdravuj doma. A mý mámy, prosím tě, nic neříkej.
0: V tajemném roce jste mohli vyrazit do kina na nový český film Čas sluhů. A tady je další písnička z tajemného roku.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: I tenhle velký Madonin hit spatřil světlo světa v tajemném roce Like a Prayer. Stejně jako film Ireny Pavláskové Čas sluhů, který měl na podzim tajemného roku premiéru, a na podzim tajemného roku jste se taky poprvé mohli podívat na seriál Dobrodružství kriminalistiky. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, Vlastimil Vrubka, zdravím vás Petře a Dalkojce Blaník.
0: My vás taky, Vlasto, povídejte.
1: Tipu rok 1989 a vzpomínek je dost. Jednak jsem byl na vojně.
0: No, to jste si uměl vybrat dobu.
1: No já jsem končil pak na podzim.
0: Jasně.
1: Takže jsem se ještě dostal před sametovou revolucí. No a chtěl jsem podepsat několik věc, nějaký úmysl. No a jedna sportovní, na kterou nezapomenu. Myslím, že to byl Pardubicí. Před mistrovství světa naši hráli se Spodnou přípravný zápas. No. A jestli si pamatujete trenéra Tichonova,
0: ano.
1: Tak ten ani neřval. Ten jenom stál. Prostě naši rozsekali... úplně roznesli na brusích, ne na kopytech a na brusích. Hrála se třeba přesilovka, Borná hrála přesilovku a hrála se v jejich obraném pásmu. Jo. Tichonov ten jenom stál, ten ani neřval, ten jenom stál a koukal a Borná pak ani si nešli podat ruce s našima na konci zápasu normálně odešli prostě.
0: Vlasto, moc děkuju za tu vzpomínku, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jdeme ještě na SMSky.
2: Zdraví nás Martin, typuje rok 1989 a napsal k tomu, to mi bylo 10, takže klasika Lumpárny s kamarády.
0: Jasný.
2: Potom přidám Michala, ten typuje rok 1990 a napsal k tomu, jsem poslední zámečník, co se vyučil pro čokoládovnu Orion Modřany.
0: No výborně, další čokoládovna. Děkujeme. A poslední nápověda, věřte nebo ne, ale v tajemném roce se na našem území objevil první bankomat.
3: Trochu ve stínu honoby za rakouskými šilinky a dalšími valutami zahájil dnes provoz první peněžní automat v Praze v budově banky a spořitelny na Václavském náměstí. Další už dovezený přístroj se objeví ve Vodičkově ulici začátkem příštího roku. V červnu už jich bude 12, z toho 3 v nepřetržitém provozu. Magnetickou kartu však může dostat jen majitel z porožirového účtu a vybrat lze maximálně 1000 korun v průběhu jednoho dne.
0: A to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok. Na rádiu Blaník.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
14: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
20: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Promilujem celou noc a Gentour s Jankem Ledeckým a poslední písnička, podle které jste dnes mohli hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ty poslední tipy jsou tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, já tipuju rok 1989.
0: A s kým mluvím?
3: S paní Václavíkou z Český Třebový.
0: A co jste takhle dělala v tom roce, kdyby to byl teda on?
3: No mě bylo tak 20, ale jsem pracovala už, no.
0: Tak vám moc děkuju, zdravím do České Třebové, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tady jsou poslední SMSky.
4: Přidám tip od Jitušky, ta typuje rok 1989.
0: Může být a nemusí, děkujeme.
4: Stejný rok nám sem přidala i Marcela z Rakovníka, napsala podle filmu Čas sluhů, to jsme stavili baráček, pamatuju si, že jsme právě dodělávali topení, když přišla revoluce.
0: Díky.
4: A potom přidáme tip na rok 1990 a ten typuje Martina z Plzně.
0: Díky, mám zapsáno, tak si to všechno ještě zhrneme. V televizi jste se poprvé mohli podívat na dobrodružství kriminalistiky, do kina jste mohli zajít na nový český film Čas sluhů a taky se v Praze objevil první bankomat. A pokud jste typovali rok
1: 1989,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Radia Blaník.
2: Tajemný rok Radia Blaník.
0: Jsme u konce dnešního hledání, my se na vás s Adel těšíme už zítra, na zítřek, v 6 hodin budeme na značkách, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, zůstaňte s Blaníkem, teď je 9.53 a tady je Sydney Youngblood a ještě jedna pecka z roku 1989.

0: Sydney Youngblood v samotném závěru tajemného roku na Blaníku. A dál vám budeme hrát hlavně hezky česky, třeba Turbo. Zaspívá Lucie Bílá. Proč čeká mě podivný most přes slunu? Nebo Petr Muk. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou oblačno, přechodně zataženo, postupně polojasno až jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů a na horách naměříme kolem 12. Ojediněle také zafouká velmi silný vítr.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na Teplicku mezi Řehlovicemi a Habrovany probíhá vyprošťování havarovaného nákladního auta a silnice je na nezbytně nutnou dobu zavřená. Pozor dejte na průtahu České Lípy na křižovatce u Lidlu, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut, projíždí se kyvadlově se zdržením v obou směrech. Na Českolipsku na trase z Mimoněna do Ksi u Hradčan bouralo osobní auto s nákladním, tady projedete jedním pruhem. A nehodu máme v Litoměřicích v Pokratické ulici, kde se srazilo osobní auto s autobusem. Šťastnou cestu.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Senátoři chtějí u soudu řešit regulaci cen paliv. Dopady letošního sucha budou daleko vyšší. O portál dopravy je zájem i mezi staršími lidmi. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Regulaci cen paliv posoudí ústavní soud. Senátoři mu totiž navrhli zrušení zákona, který vládě regulaci cen benzínu umožňuje. Dává podle nich široké pravomoci a nechrání před ztrátovým provozem. Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha můžou dosáhnout až 50 miliard. Vyplývá to z analýzy České asociace pojišťoven. Částka zahrnuje nejen do dostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale započítává také dopady na dodavatelské řetězce, dopady na investice a produktivitu i škody na životním prostředí. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Zdat je totiž zřejmé, že elektronických žádostí mezi seniory značně přibývá. Ve věkové skupině od 71 do 80 let jich od začátku loňského roku do konce letošního září bylo na 12 000. A víc říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravních agend i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi. Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho neznevýhodňuje.
6: Protože lidé mají a budou mít na výběr, stále totiž můžou své žádosti vyřídit tradiční cestou na úřad. Česká pošta dnes do prodeje uvedla novou poštovní známku. Je na ní motiv lanové dráhy na Komáří výšku u Krupky na Teplicku. Známka s emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Autorem výtvarného námětu je Milan Bauer. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Bude, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, taky dorazí kolegyně Samira se svým pořadem, proč se říká, co se říká, takže nám něco vysvětlí. No a v této hodině se také ohlédneme za tou sláví, jak to s ní dopadlo a proč to tak dopadlo a tak. Turbo a hráč právě teď na Blaníku.

0: na rádiu Blaník.
1: Už je tady Samira a s ní strašná spousta sedláků. Samčo, my posloucháme.
2: Když někdo dopadne jak sedláci u Chlumce, znamená to, že utrpěl pořádnou porážku. A tentokrát za tímhle rčením stojí skutečná historická událost. Psal se rok 1775 a čeští sedláci už měli dost roboty a toho, že museli pracovat na panských polích, odvádět dávky a jejich život rozhodně nebyl jednoduchý. Navíc se mezi nimi začaly šířit právě, že císařovna Marie Terezie už robotu údajně zrušila, jen jim to vrchnost tají. No a tak vypuklo selské povstání. Jedno z nejznámějších střetnutí se odehrálo u Chlumce nad Cidlinou. Proti vzbouřeným sedlákům tam totiž stálo císařské vojsko. Jenže zatímco vojáci měli výcvik a zbraně, sedláci měli jenom hole a zemědělské nářadí. Výsledek asi tušíte. Sedláci byli 26. března 1775 poraženi. Někteří při střetu zahynuli, další byli zajati a povstání bylo postupně potlačeno. Mimochodem říká se, že při odvádění právě zajatců prý vojáci sedlákům uřezávali knoflíky u kalhot, aby jim při případném útěku padaly a nemohli pořádně běžet. Rafinované. Jenže i když sedláci prohráli, jejich protesty úplně zbytečné nebyly. Ještě v srpnu téhož roku vydala Marie Terezie robotní patent, který robotní povinnosti upravil a zmírnil. No a o 6 let později Josef II. Zrušil nevolnictví úplně. Takže sedláci u Chlumce sice dopadli mizerně, ale jejich boj se stal součástí mnohem větších společenských změn.
1: A je dobré to vědět. Samčo, moc krát děkujeme.
0: Samira na Blaníku.
3: A ne, proč se říká, co se říká.
1: Tak a budeme si dál hrát a zpívat Neusínej a Petr Muk na Blaníku.

0: Michal David, zůstaň a neodcházej, posloucháte Rádio Blaník. A víte, jaký bude na Blaníku víkend?
1: Víkend s Petrem Naděm.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A víkend prostě můžete strávit sami s nohama na stole a přesto nebudete sami, protože my vám budeme dělat společnost a s námi právě Petr Naď. Nejenom, že si budeme trošku povídat o víkendu s Petrem, ale hlavně budeme hrát jeho písničky a jeho písničky budou výherní. My pro vás totiž máme lístky na jeho vánoční koncert. Já vím, Vánoce jsou ještě daleko, nebojte, ale už se prodávají lístky, tak prostě vám budeme rozdávat lístky na vánoční koncert v Pražském divadle Hibernia, ve kterém zazní s Petrem Naděm a jeho skupinou Indigo spousta hitů. Třeba Sám s nohami na stole, nebo Kristýnka, ta, co nikdy neexistovala, a Iba spí. Láska je tu s vámi, to jsou vlastně trošku Queenie, Vivo Raku, ale je to svébytná píseň. Profesor Indigo nemůže chybět. Potom si zaspíváte třeba To bol zase nápad na střechu večer jest a všechny ty hity. Přátelé, ale musíte poslouchat teď o víkendu Blaník a vyhrát ty vstupenky. A já myslím, že si to užijete. Chystáme pro vás víkend s Petrem Naděm. Za chvilku další slovenská legenda Eláni, taky Spice Girls a Poetika na Blaníku.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
7: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
7: To musím mít!
6: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
7: tak Mironet! Klikni!
8: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
10: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
11: Aničko, je čas vybrat vánoční dárky?
12: Jasně, letos objednáme z dárkového katalogu Tulipanu. Přání nebo něco pro mlsné jazyčky, třeba i vánoční catering.
11: Tulipan, to je ta chráněná dílna z Liberce, skvělé.
12: Pomáháme a zároveň si vybereme z široké nabídky.
11: Tulipan, dárek, co má smysl.
13: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
14: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
16: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
17: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco? No, říkala, že nic nechce.
19: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
18: House running.
20: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firmanazážitky.cz.
22: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
23: Sever Synthfest. Evropská špička elektronické hudby živě v Liberci. Domácí Lakeside X, švédští Vanguard, rakouští Nachtmar, z Německa Beyond Obsession, Ogre a Frozen Plasma, ze Spojených států Aesthetic Perfection a hlavní hvězda Mesh z Británie. Sever Synthfest. Zažijte něco fakt výjimečného. 10 hodin muziky 7. listopadu v libereckém kulturáku. Sever Synthfest. Vstupenky na GoOut nebo e-vstupenka.cz.
24: Kdekoliv na světě
25: a 24 hodin denně.
24: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
25: na našem webu radioblaník.cz.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko, posloucháte Rádio Blaník a teď se podíváme na fotbálek. Ale veselé to úplně nebude, přátelé. Slávka nám zase rupla, tentokrát 0-2 s týmem Sabah Baku v Azerbajdžánu. No a takhle to vidí trenér Jindřich Trpišovský.
2: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny, je jich jako spousta, ale ty základní jsou, prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
1: Já ještě dodám, že na výhru v Lize mistrů se Šívaní tímto čekají už 21 zápasů. Naposledy porazili před 19 lety v roce 2007 na Strahově Steaua Bukurešť 2-1. Tak snad se to letos zlomí, protože příští rok už by to bylo takové smutné, kulaté výročí 20 let od poslední výhry Slávie v Lize mistrů a to si nikdo nepřejeme, protože jak jsem vysvětloval včera, ono nezáleží na tom, jestli fandíte Plzni, tedy Viktoriánům, nebo Spartě, nebo Slávii. Prostě v pohárech se musí fandit českým týmům, protože pro náš český fotbal celkově je to obrovský přínos, když se dělají body. Tak kluci do toho. Za chvilku Michal Penk a nebo Nick Kejman na vlnách Rádia Blaník.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
10: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
0: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milgheria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
20: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
22: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Nick Kamen, I Promised Myself na vlnách Rádia Blaní. A dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Petr Kolář. Jednou nebe zavolá. Taky Hana Zagorová.
1: Možná, že v lesích, možná v předměstích, je tmání
0: život. Trošku si připomeneme, jak vypadá vánoční atmosféra.
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo má?
0: Já vím, ještě brzo, ale kdo je připraven, tak potom není překvapen. Ostatně byli jste už v obchodech. Já už jsem to viděl. Už jsem viděl Mikuláše z čokolády. Přátelé, blíží se to. No, hezky česky vám hrajeme na Blaníku. 27 let a nic se na tom nemění. Za 6 minut už bude 11 hodin a teď je před námi počasí, doprava, zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
5: Gravitrax Spider-Man!
6: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
5: Když stavebnice, tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
8: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
7: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
8: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
9: Máte doma sbírku mincí, bankovek, obrazů nebo starožitností? Než se rozhodnete pro prodej, zjistěte všechny možnosti. V Numea Auctions v Hejnicích pořádáme pravidelné internetové aukce a pomůžeme vám vybrat nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
10: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
11: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
10: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
11: A navíc i jistota 7leté záruky.
10: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
11: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
10: A jen do konce října.
11: www.autokoutek.cz.
10: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou oblačno, místy zataženo, pršet by ale nemělo vůbec, postupně se mraky rozplynou a opět vykoukne sluníčko. V odpoledních maximech naměříme 14 až 17 stupňů a na horách kolem 12.
4: Jak bude?
16: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
15: Pozor, dejte na trase z Loun do mostu za Dobroměřicemi. Na silnici leží sražená srna. Na Liberecku před Friedlandem směrem od Habartici na silnici rozlitý olej. Na místě už jsou hasiči. Projedete se sníženou rychlostí. Zpozorněte na dálnici D6 na 25. kilometru od Karlových Varů na Prahu. Stojí tam porouchané auto a silničáři zabrali pravý pruh na D8 mezi kilometry 82 až 87 směrem na Drážďany. Budou tu celé dopoledne. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásný den.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Rybáři řeší, jak letos kvůli suchu odloví vánoční kapry. České dráhy chystají kvůli šetření změnu ve vlacích. Na Plzeňsku vznikla speciální ambulance.
16: Rádio Blaník.
17: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sucho zpozdí tradiční výlovy jeho českých rybníků. Z rybníků se totiž vlivem extrémních veder odpařila víc než polovina vody, která chybí i na sádkách. Vysychají ale také přítoky a rybáři si proto vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlépe. Kapři tak budou letos na sádkách až před Vánocemi. České dráhy chtějí místo vlak vedoucích nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce podle Hospodářských novin snížit náklady na vlakový personál. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. Bolesti kloubů a ranní stuhlost můžou signalizovat revma. Ve Studě na Plzeňsku proto nově otevřeli revmatologickou ambulanci, kam můžou přijít lidé s rozvinutými příznaky revmatu, ale také ti bez nich spadající do rizikových skupin. Jaké to jsou, to říká mluvčí stocké nemocnice Jiří Kokoška.
18: Častější výskyt je u obezních lidí, u kuřáků, u osob s genetickou predispozicí, ale také třeba u lidí po prodělání významnějšího infekčního onemocnění. A riziko potíží se zvyšuje s věkem.
17: Objednat je možné se telefonicky, mailem anebo přes online rezervační systém. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích upouštěné Slapské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 95 tisíc škeblí, včetně vzácných velevrubů. Důvodem záchranné akce je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
19: Pepa Černý
20: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za 20 vteřin už bude 11, musíme to stihnout, tak pojďme na to. Hezky česky vám budeme hrát, podtrhávám, dobrý to máme. Potom přijde Petr Slíva, zlaté české ručičky, to je jasné. No a strašidlo, pozvánka, na to dojde taky. A teď už je 11, přesně, krásné dopoledne, tohle je Petr Kolář a jeho, on vždycky říká, to jsou proudy.
21: Proudy. Řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: Smith a Crazy na Blaníku a teď se podíváme na další zlaté české ručičky. Rovnou za živnostnicí roku. Péťo?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Andreou Holtknechtovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Nejtku v Karlovarském kraji.
4: Ano.
3: Já na vás musím prozradit to, že vy jste získala titul živnostnice roku 2026 Karlovarského kraje a že se věnujete košíkářství. Ale nejenom tak normálnímu košíkářství. Vy se tomu věnujete, nebo věnovala jste se přes 20 let jako koníčku a pak jste se do toho pustila naplno? Je to tak?
4: Já jsem se pustila v době covidu naplno do toho, ale ne klasickému košíkářství, ale začala jsem vyrábět kroutěný kabelky, tedy konkrétně kabelky z pedigu, který doplňují italskou kůží.
3: Vy jste značce dala název Amélie. Proč Amélie?
4: Je to podle Amélie Earhartové, podle letkyně, která byla na svou dobu taková pokroková, zajímavá a odvážná, takže já jsem to brala i, že ten můj krok je odvážný a i ženy, které si koupí moje kabelky a budou je třeba nosit k jiným příležitostem, než jenom v létě, jsou vlastně odvážný, tak to byl ten důvod.
3: Proč zrovna tahle ta kombinace pedik a italská kůže?
4: Tak s pedigem jsem zkušenost měla a kůže mě hrozně zajímala a přišlo mi, že to je hrozně hezký, když se to takhle zkombinuje a za druhou je to trvanlivý. Takže ta kabelka to proutí, když se na něj zrovna někdo nesedne, tak je trvanlivý a stejně tak kůže, když se o ní člověk dobře stará, tak vypadá krásně, stárne vlastně do krásy a je v podstatě nezničitelná.
3: A proč zrovna italská kůže?
4: No tak to je známý, že italská kůže je nejlepší na světě a já používám tříslo činěnou, to znamená, že je činěná jenom rostlinnýma činidlama, takže to je vlastně ta nejkvalitnější kůže, která vlastně existuje.
3: A své kabelky si navrhujete sama?
4: Navrhuju i vlastně všechno na nich dělám sama.
3: Jakou jste udělala naposledy?
4: Teď naposledy jsem udělala kulatou, proutěnou z přírodní kůží a zároveň já teda nedělám jenom proutěný, ono ve chvíli, kdy člověk šáhne na tu kůži, tak ho to láká dělat i kožený, takže jsem udělala proutěnou kulatou a zároveň jsem teďko dělala několik kulatých celokožených.
3: Já vím, že předtím, než jste se do toho pustila naplno, tak jste pracovala v marketingu. Naplňuje vás to teď víc?
4: Naplňuje určitě.
3: A děláte si marketing sama sobě ještě k tomu?
4: No, částečně jo.
3: A já o vás vím, že už ty kabelky nosí nejenom ženy tady u nás v Česku, ale že už je posíláte i do světa? Jak to s tím je?
4: Já jsem několik kabelek posílala, vím, že jednu si odvezla tady z Čech do Austrálie, posílala jsem několik kabelek do Ameriky a potom jsou tady po Evropě v Německu nebo někde v Lucembursku a ve Francii.
3: A kdyby teď některá z posluchaček zatoužila po originální kabelce od vás, tak co má pro to udělat?
4: Tak já mám svůj e-shop na www.amelia.eu a tam je možný si objednat a nebo si mě vyhledat na sociálních sítích a hledat Amélie nebo proutěné kabelky.
3: Tak já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťa našel, děkujeme moc. A teď celibát a slza. Na vlnách Blaníku.

0: No Doubt a Don't Speak na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, dneska je 14. října a to znamená, že je Mezinárodní den poděkování pracovníkům úklidu. Takže kdokoliv u vás v práci uklízí, ale víte co, nejenom v práci, pojďme to brát i doma. Ten, kdo u vás doma víc uklízí, tak tomu dneska poděkujte, kupte mu nějaký dárek a buďte na něj hodní. Já musím říct, že doma většinou uklízím já, ale teď jsem dlouho neuklízel. Kdybych si na to dneska vrhnul, tak bych si pak mohl udělat něco dobrého k jídlu a poděkovat sám sobě, to zní jako plán. Vážení pracovníci v úklidu, děkujeme vám, že čistíte ulice, kanceláře, byty, všechno. Jsme vám vděční nejenom dneska a posíláme písničku za chvilku, kde pak ty ptáčku hnízdo máš, na vlnách Rádia Blaník.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
3: Kdo nevaří, není Čech.
4: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
5: Vepřová krkovice 1 kg jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Opakuji, tento týden vepřová krkovice 1 kg za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
5: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
8: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
10: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
11: Tak to musíme do Spoltexu.
10: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
11: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
10: Tak už pojeď.
11: Spoltex.cz.
12: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
13: Jack.
12: Když máte v plánu pořádnou práci.
13: Jack.
12: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
13: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
14: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
15: Yeti Electro.

0: vás na kliknutí.
1: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
2: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
1: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
2: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
1: Zahradagalas.cz.
3: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Phil Collins a Another Day in Paradise, tedy další den v ráji. Na vlnách Rádia Blaník. A já vás teď pozvu na kulturu. Teď v pátek a v sobotu se totiž konají dva krásné koncerty, přátelé. Pokud jste někdy slyšeli o představeních Strašidlo Canterville, Bílá paní navdávání nebo Zámecký hotel, na tahle představení jsme vás zvali. Ta se odehrávala u různých památek, zámků a hradů a je to prostě krása. Tak teď se odehrávají koncerty, které jsou složené z písníček právě z těchto představení. A první koncert je teď v pátek 16. října v Kulturním domě v Milovicích, tak tam byste mohli vyrazit, a pokud máte blíž České Budějovice, tak tam se to odehrává teď v sobotu v Kulturním domě Gerbera v Českých Budějovicích. Zahrají a zaspívají tam třeba Martin Zounar, Filip Blažek, Daniela Šinkorová, Bára Štěpánová, Martin Kraus, Martin Pošta a mnoho dalších. Pokud vás to zajímá, a já věřím, že jo, tak se podívejte na web www.strašidlonazámku.cz a já na to dávám blanické razítko, protože tohle bude stát za to. Milovice teď v pátek a v sobotu České Budějovice, strašidlonazámku.cz. Za chvilku Jeleni, Klidná jako voda, a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Po celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle Hibernia.
2: A přihodíme navíc ty nejhezčí Petrovy písničky.
1: Tak laďte blaník, mějte u sebe telefon a užijte si
2: víkend s Petrem Naděm.
3: Renault.
4: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Zbláznili jste se?
12: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
18: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
19: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
20: S mým hlasem mi pomohla AI.
21: Miau.
20: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
22: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Nero na vlnách Rádia Blaník a Ilona Čáková. A před námi je česká hodinka a s ní třeba Lunetici. Víte, která hudba je lék? Která písnička léčí? Tahle.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou si třást, a pak spuchnou má lás.
0: A mě teda léčí konkrétně i tahle. Bude vyloženě terapeutická hodina, česká hodina. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník, blíží se nám poledne. Teď je před námi bezprostředně počasí, taky doprava a zprávy. A za 6 minut a malý kousíček k tomu už bude 12.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
10: Počasí.
11: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách ráno a dopoledne mlhavo. Počítejte i s nízkou oblačností. Postupně během dopoledne se ale rozplyne a čekáme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty vyšplhají na 12 až 15. Tolik počasí, je tu doprava.
12: Kdy bude to správné počasí na výlet?
13: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
14: Blaník za volantem.
11: Na Českolipsku na trase z Mimoně na Doxy u Hradčan vyšetřuje policie střet osobního auta a náklaďáku. Jezdí se jedním pruhem, dávejte tam pozor. Na trase Žatec-Plzeň v Pšově jsou v sobě dva osobáky. Zdržení je zatím minimální. V Turnově v Sobotecké ulici odklízí hasiči olejovou skvrnu z vozovky a podobný problém je i na Liberecku před Friedlandem směrem od Habartic. I tady je na vozovce rozlitý olej, na místě jsou hasiči, tak tam dejte velký pozor. Pokud byste věděli o dalších komplikacích, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
15: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Někteří Češi znovu vyrazí k volebním urnám. Sněmovna projednává zákon, který vetoval prezident. Tenistka Muchová ve Wuhanu postoupila dál. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
3: Senátní volby 2026.
2: Tento týden se koná druhé kolo senátních voleb. Hlasovat se bude ve 22 obvodech. Volební místnosti budou otevřené stejně jako minulý týden, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
2: Novou sadu hlasovacích lístků dostanou voliči až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Poslanci znovu projednávají nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Opětovné schvalování začalo opoziční kritikou. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o vykostění služebního zákona, který chce koalice ANO, SPD a motoristů od listopadu nahradit zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu v polovině září vetoval prezident. Papež Lev XIV. Po operaci strávil klidnou noc. Oznámil to Vatikán s tím, že bližší informace o jeho stavu poskytne ještě dnes. Lékaři papeži diagnostikovali zhoubný nádor plic, včera mu chirurgové odebrali dolní lalok pravé plíce. Operaci neprovázely komplikace. Tenistka Karolína Muchová je na turnaji ve Wuhanu ve třetím kole. Američanku McNellyovou porazila 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Schneiderová z Ruska. Nikola Bartuňková a Marie Bousková ve Wuhanu ve druhém kole vypadly. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
5: Ano, děkujeme domů.
0: Pepa Černý.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, pokud obědváte, tak dobrou chuť. A já vám budu servírovat jako vždycky mezi 12. a 13. pouze a jen české písničky. Za malou chvilku budeme gratulovat a v této hodině už přijde také Iva Lecká a tentokrát probereme téma, které se týká strašné spousty lidí, ale nás dvou s Ivou zrovna ne, tak se na to počkejte. Olympik, jasná zpráva právě teď na Blaníku. Krásné poledne a krásný začátek české hodinky.

12. je na Blaníku hodinou H, protože to začíná česká hodinka a v ní zpívala Marie Rotrová právě hodinu H. Paráda. Dneska je 14. října, přátelé, tak se pojďme podívat, kdo dneska slaví. No, slaví třeba Jiří Procházka, momentálně možná nejznámější Čech jakožto sportovec na celém světě. Pravda je, že pořád většina lidí asi zná Pavla Nedvěda, Petra Čecha a milovníci hokeje Jaromíra Jágra,

nejlepší. No a chtěl bych taky popřát všem Agátám, které mají dneska svátek a ty už mají v České hodince českou písničku. Přátelé, zaměřte se na basovou linku, já to říkám vždycky, ale říkám to proto, že se to říkat musí. Tu písničku hraje na basu Jirka Korn a je to neuvěřitelné, co on tam dokázal. Tak jdeme na to. Olympic, Agáta, Agáty, všechno nejlepší.

0: David Koller a úžasná píseň Chci zas v tobě spát. Napsal ji Oskar Petr, který nás letos 29. dubna opustil, bohužel. Ale život prostě musí dál. No, Oskar Petr tuhle písničku původně nabídnul Robertu Kodymovi právě do Vanastovek. Ale kluci zrovna měli už udělanou desku, neměli ji kam zařadit, tak Oskar Petr oslovil Davida Kollera a ten řekl, jo, jo, mně se to líbí. No a takhle to dopadlo. Nádherná věc, nádherná. Za chvilku Lucka Bílá, děkuju ti. Taky Valda Matuška, Slavíci z Madridu a pak dorazí Iva Lecká. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
2: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
7: Service+.cz.
8: Sever Synthfest. Evropská špička elektronické hudby živě v Liberci. Domácí Lakeside X. Švédští Vanguard. Rakouští Nachtmar. Z Německa Beyond Obsession. Ogre a Frozen Plasma. Ze Spojených států Aesthetic Perfection. A hlavní hvězda Mesh z Británie. Sever Synthfest. Zažijte něco fakt výjimečného. 10 hodin muziky. 7. listopadu v libereckém kulturáku. Sever Synthfest. Vstupenky na GoOut nebo e-vstupenka.cz.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
13: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme.
17: Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: No bude, lepší je nedospět.
1: No jo. O tom ty něco víš, viď?
0: Jo, jo, je tady Ivuška, poznali jste to. Ivi, ahoj.
1: Nazdar.
0: Tak, já mám dneska téma jako hrom. Ivuško, no. Máš nějaké tetování?
1: Jistě.
0: Máš, jo?
1: Mám na ruce, no, tady.
0: Aha, já si myslel, že nemáš.
1: Mám tady takovýho, jako, takový péro tady.
0: Jaký jako, péro?
1: No, brko, jako, jo, jo. Jako z ptáka.
0: Brk.
1: No. A z toho vylétají ptáci.
0: Aha, já jsem myslel, že nemáš tetování.
1: Mám.
0: No, tak vidíte to. S ní málo prohlížím prostě a přitom koukám teďka, že to je docela viditelné. No, přátelé, my se dostáváme do Ústí nad Labem, kde mají fotbalový klub, který se jmenuje Viagem Ústí nad Labem.
1: Ano.
0: A oni mají nové logo. Uh-huh. A to logo je takový diamant, jo, je to zároveň teda logo té firmy Viagem. Uh-huh. No a teďka udělali takovou akci, že kdo si to nechá na zápase s Opavou vytetovat na nějaké viditelné místo, to logo, takže dostane permanentku zadarmo. Ale pozor, doživotní
1: no,
0: permanentku
1: hele,
0: na fočus.
1: Já nevím, teda to se mě nelíbí.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli ty bys nechala něco takového.
1: Ne, já totiž mám k tomu tetování jako velmi takovej jako vztah, jak bych to řekla, no, prostě má to pro mě nějaký životní smysl, tohle, co jsem si nechala udělat tenkrát. V tom období z nějakého důvodu. A já to tak beru, jo, že když už něco takového uděláš, je to jako velký krok, protože to jako jen tak nejde dát pryč, že jo. Jo, takže já bych jako do něčeho takového nešla.
0: No dobře, ale je to takový malý diamantek
1: no
0: na ruce třeba.
1: No,
0: ale tady majitel klubu vypočítává, že třeba když půjdeš potom na 30 sezon, tak ušetříš přes 90 tisíc tím.
1: No takhle, samozřejmě to je na každém, jak se rozhodne, že jo. Pokud je to velký fanoušek a vyplatí se mu to, no tak asi jo, no, ale prostě je to symbol, že jo, a je to na tvý kůži.
0: Jo, zase se to dá odstranit, když potom se znelíbí.
1: Dá, no, ale je to drahý. Já už jsem to zjišťovala.
0: Jo.
1: Je to drahý a bolestivý a tak. Hele, jako takhle, jo, já, mně se tetování líbí, když je hezky udělaný a když má nějaký smysl, jakoby, je tam nějaká myšlenka. Jo,
0: ano, ale má to prostě, hloubku.
1: No, ale prostě přijít domů a říct, ale mám tady vytetovaný, já nevím, SpongeBoba, protože budu mít v Lidlu 30% slevu. Jo, no tak nevím, co by mi doma řekli.
0: Přátelé, takhle, když nic jiného, tak jsme zjistili, že brko jen tak nezmizí. Ivuško, měj se krásně, ahoj.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: jste neváhali, tak vy nejste žádní hlupáci. Vy jste si pustili Blaník a dobře jste udělali. Nejenom, že máme za sebou krásné ráno a dopoledne, teď se před námi otevírá i odpolední vysílání. Za chviličku Jarda Uhlíř.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru.
0: Taky se dáme Pavla Bobka.
2: Pojď dál a zpívej a se mnou.
0: A do třetice Petr Novák.
3: Povídej, jestli se ti poměstí.
0: To je nádhera, co? Takhle hezky česky vám budeme hrát. Za 6 minut bude 13 hodin. Za chvilku jsme zpátky.
4: Rádio Blaník.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
7: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
8: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
8: A teď už nezbývá než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
9: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
10: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
9: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
10: A navíc i jistota 7leté záruky.
9: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
10: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
9: A jen do konce října.
10: www.autokoutek.cz.
9: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
13: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
12: 24 hodin denně,
13: 7 dnů v týdnu.
12: Nehledejte rádio.
13: Písničky z Blaníku máte

0: počasí.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Voutrubová. Zítra očekáváme v severních Čechách ráno a dopoledne mlhavo, postupně se ale mlhy rozpustí a čekáme oblačnou oblohu, přechodně může být skoro zataženo. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Možné komplikace čekejte na dálnici D7. Na 21. kilometru směrem z Chomutova na Prahu se stala dopravní nehoda. Blokovaný je tu jeden pruh, kolona má asi 1,5 kilometru, tak tam dejte velký pozor. Na Teplicku v Bílině ve Volkrově ulici u Karlovarského náměstí se srazila 3 osobní auta. I tady čekejte potíže. Na Semilsku na výjezdu z Kozákova směrem do Lhoty bouralo nákladní auto a po nehodě skončilo v příkopu. A na trase Žatec-Plzeň v Pšově jsou v sobě 2 osobáky. Tady je zdržení zatím minimální, i tak tam ale buďte pozorní. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a teď už jsou tu další zprávy s Dominikem.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Skupina senátorů se obrátila na Ústavní soud. Říjen je měsícem kyberbezpečnosti. Dneska je na programu dohrávka 6. kola fotbalové ligy. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ústavní soud posoudí regulaci cen pohonných hmot. Skupina senátorů navrhla, aby zrušil zákon, který vládě regulaci umožňuje. Norma podle senátorů dává kabinetu široké pravomoci a zároveň nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ministerstvo financí považuje návrh na zrušení za nezodpovědný krok proti zájmu občanů. Je připraveno zákon před soudem obhájit. Koalice Jedno Ústí, která v Ústí nad Labem vyhrála volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami 7 ústeckých stran a hnutí a desítky nestraníků. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít většinu 22 hlasů. Internetových podvodů přibývá. Říjen je proto měsícem kybernetické bezpečnosti, který upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
8: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
7: Lidé by také neměli důvěřovat podezřelým pokynům, například k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Fotbalisté Bohemians 1905 se dneska v dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Utkání má výkop v 6 večer. Původně se mělo hrát 29. srpna. Zápas byl ale odložen kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu Boleslavy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva.
0: Iva Lecká
6: na Rádiu Blaník.
9: Bylo 13 hodin, krásné odpoledne, startujeme odpolední vysílání na Blaníku. Za chvilku se vypravíme do Jablonce za krásou skla na týden sklářů. A potom se přesuneme o pár kilometrů vedle do Liberce a vydáme se do divadla. Tak jdeme na to a startujeme hezky česky.

Wet, wet, wet na Blaníku, krásné odpoledne ode mne ze studia. Už se nám to zase blíží, o víkendu ovládne Jablonec nad Nisou týden sklářů, do kterého se zapojí přes 70 sklářských či bižuterních firem a dalších subjektů. Ředitelka Státního muzea skla a bižuterních

létě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: To byly Ace of Base a Beautiful Life na Blaníku. Přátelé, nakupujete na online tržištích z Asie. Nakupování tady od listopadu znovu podraží. Evropská unie zpřísňuje pravidla pro dovoz ze třetích zemí. Za každý balíček mířící z Asie a dalších zemí mimo Evropu si zákazníci připlatí desítky korun. Celní úřady jsou zahlceny miliardami balíků ročně, hlavně tedy z Číny. Na zásilky mířící do Česka vůbec všech členských států Evropské unie ze zemí mimo Evropu se bude nově vztahovat manipulační poplatek. Jeho výše bude zhruba 50 korun. No a celní správy jej začnou vybírat od začátku listopadu, tak pokud máte něco v merku, co byste si rádi pořídili z Číny, tak počítejte s tím, že to bude malinko dražší. Za chviličku Petr Novák a Povídej, anebo Slza a do ticha.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Středeční ráno za námi a nad tím čtvrtečním si zase myjeme ruce.
3: Je to tak, rok se s rokem sešel a je tady opět Světový den mytí rukou.
2: Už zase?
3: Je to tak.
2: No dobře, a kromě toho si umyje ruce taky náš krajánek, kterého vypustíme.
3: Čeká nás ranní host na telefonu.
2: A budeme proplácet účtenky.
3: Těšíme se na vás zítra v 6 hodin.
2: Na Blaníku Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
1: Radio Blaník. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka eShop roku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
2: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Aničko, je čas vybrat vánoční dárky?
8: Jasně! Letos objednáme z dárkového katalogu Tulipanu. Přání nebo něco pro mlsné jazyčky. Třeba i vánoční catering.
7: Tulipan, to je ta chráněná dílna z Liberce. Skvělé.
8: Pomáháme a zároveň si vybereme z široké nabídky.
7: Tulipan, dárek, co má smysl.
9: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, Orlen, Dr. Max, České radiokomunikace a Swix. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
10: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
12: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
13: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
14: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
15: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
18: Jack.
17: Když máte v plánu pořádnou práci.
18: Jack.
17: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
18: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka eShop roku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
19: Na pláži u moře,
20: ve stínu Eiffelovky,
19: anebo na dovolené v Tatrách.
20: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
19: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Modern Talking a Sherry Sherry Lady na Blaníku. Přátelé, my se teď podíváme na prkna, která znamenají svět. Liberecké divadlo totiž nastudovalo klasickou operetu Jacquese Offenbacha Orfeus v Podsvětí. A vůbec to nebude obyčejné představení. Na severu Čech mu totiž dali současný kabát a zakomponovali do něj i téma sociálních sítí, což je hodně zajímavé, jak vysvětluje sama režisérka Linda Hejlová-Kepertová.
1: Veřejné mínění je mimochodem jako hlavní postava už od Offenbacha, my jsme jí dali ale ještě větší vážnost a větší akcent. Dali jsme jí do takového současného jazyka, jak vlastně dokážou ta sociální média a ta rychlost tu realitu přetvářet a jak my sami jako velmi těžce rozpoznáváme to, co je pravda a to, co ne. Bude to samozřejmě ještě horší.
0: No, to může být hodně zajímavé. Premiéra je v sobotu. Já ještě dodám, že Offenbach napsal Orfea v roce 1858, což je doslova nějaký ten pátek. Tak přátelé, jste zváni do divadla. Zdravíme na sever Čech a pokračujeme dál v odpoledním vysílání.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Dneska se to stane, zase přijde. Tereska Mašková, já se na ní těším, přátelé. Partěčka jako hrom, navíc má novou písničku s Vaškem Noidem Bártou, tedy Slavíkem, a představí nám ji mezi 4. a 5. odpolední. Tak nás laďte a my vás budeme bavit, a nebo to aspoň zkusíme.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
12: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
16: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
17: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
16: Dnes musíte vybrat.
17: Mám tady pro vás předvýběr.
16: Rozšíříme
17: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
16: Ale je to na vás.
18: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
20: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
22: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
24: Pojďte se spolu s televizí Seznam opět vydat za Štěpánem Šafránkem. Ten po promoci nastupuje jako lékař na internu, ale kvůli své zásadovosti a nepřizpůsobivosti se brzy dostává do konfliktu s kolegy i nadřízenými a končí jako venkovský obvodní lékař. Potká ale novou lásku. Víc už se dozvíte ve filmu Jak básníkům chutná život. Už dnes 10 minut po 20. hodině na televizi Seznam.

0: anebo Divokého Byla a Znamení. Hezky česky, na pohodu a hlavně s úsměvem, to je Blaník i v příští hodině. Zůstaňte na ladění. 13. to bude za 7 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
1: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
0: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
2: Co když má vaše sbírka větší hodnotu, než čekáte? Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti mohou v aukci oslovit sběratele z celé republiky i ze zahraničí. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejlepší cestu prodeje. Více na numea.cz.
3: Navštivte Kia Autokoutek právě teď
4: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
3: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
4: A navíc i jistota 7leté záruky.
3: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
4: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
3: A jen do konce října.
4: www.autokoutek.cz.
3: Den otevřených dveří, 30 let Autokoutek, již tuto sobotu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Degustace dominikánských rumů, španělských vín a exotických steaků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
7: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách dopoledne mlhavo, odpoledne ale většinou slunečno. Teploty pak vyšplhají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme 9 až 12 a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, na řadě jsou další informace z dopravy.
7: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
7: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
7: Za volantem.
8: Začneme na dálnici D7. Slovo má Adam z dopravního centra ŘSD.
10: K nehodě došlo i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Počítejte tak se zdržením i kvůli stavebním pracím okolo půl hodiny.
8: Na Teplicku v Bílině ve Volkrově ulici u Karlovarského náměstí jsou sobě tři osobáky. I tady čekejte potíže. A na Semilsku na výjezdu z Kozákova směrem do Lhoty bouralo nákladní auto. Po nehodě skončilo v příkopu. I tady si dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a na řadě je Dominik a zprávy.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
12: Muž u soudu odmítl obžalobu ze špionáže. Na slapech zůstávají tisíce mlžů na suchu. Cestující čekají v Německu nová pravidla. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Čínský občan dnes u soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Hlavní výčení je zatím nařízené do pátku. Záchrana škeblí na slapech pokračuje. Ani nedávné deště výrazně nezvýšily hladinu přehrady a tisíce mlžů zůstávají na suchu. Ochránci přírody proto dál žádají o pomoc veřejnost, jak říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
13: Nedostatek vody ve Vltavské kaskádě je stále veliký a ustupující voda odkrývá další a další škeble. Bez trvalé pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti se neobejdeme ani v těchto dnech. Proto prosíme všechny, kteří mohou pomoci.
12: Veškeré informace pro dobrovolníky jsou na webu Českého svazu ochránců přírody. Na základní škole Chalabalová v Brně Kohoutovicích se snaží omezit plýtvání potravinami. Od září tam funguje stravování formou švédských stolů a děti si oběd nabírají sami. Novinka má hned několik přínosů, říká místostarosta městské části Michal Velička.
14: Učíme děti nějaké odpovědnosti k tomu jídlu, aby si toho jídla vážili. Důležitá je i ta udržitelnost, to znamená, děti si ty talířky, ty nedojedené zbytky po sobě musí i uklidit a samozřejmě důležitá je i ta samostatnost.
12: Po zavedení nového modelu stravování výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Na všech německých nádražích bude od zítřka platit zákaz konzumace alkoholu. Společnost Deutsche Bahn si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti cestujících i zaměstnanců a taky větší čistotu. Už teď zákaz platí na zhruba 40 stanicích a úbytek konfliktů i odpadků je tam patrný. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Ivě.
15: Iva Lecká
9: na Rádiu Blaník.
16: Já děkuji a my pokračujeme v odpoledním vysílání. Za chvilku pro vás budu vám vyprávět takový můj zážitek z dnešní jízdy metrem. A v dobré zprávě vás pozveme na Signál Festival. No a k tomu spoustu hezkých písniček. Startujeme s Václavem Neckářem.

si v pasci, máme 10 minut po 14. hodině. Přátelé, já jsem vám slíbila, že vám budu vyprávět takový malý příběh, co se mi dneska stalo. Já jsem dneska jela metrem z hlavního nádraží a do toho vagónu v metru nastoupila skupina mladých studentů. Jo? Měli kufry, jeli asi na nějakou školní akci. No a samozřejmě byli hluční. Jo, tak jsou mladí, smáli se nahlas, že jo, dělali vtípky, teď ten vagón jak zabrzdil, že jo, tak spadly jim ty kufry, teď oni tam padali, že jo. No a potom to přišlo. Jedna paní, taková už jako starší, se začala strašně rozčilovat, že se jako mají stišit, že jako co to je tohleto. No a přidal se k ní ještě jeden starší pán, že jo, že to je jako nehoráznost, co se to tady děje a jako ty mladí, kam to spěje a tak. No a Já jsem se, přátelé, smála s nima. Víte co, já jsem si totiž vzpomněla na sebe, když mi bylo asi zhruba tolik, co jim, a jezdila jsem vlakem a vždycky nás bylo všude strašně plno. My jsme se strašně, ale pořád všemu smáli. Občas někteří cestující, zejména jeden pán, teda ten, když nás viděl, jo, že přicházíme, tak on taky jako přicházel a vždycky se najednou otočil a šel do jiného vagónu, protože věděl, že chce klid a tam, kam nastoupíme my, tam ho prostě mít nebude. No a my jsme tenkrát jezdili kolem takového rybníka a já si pamatuju do dneška, že jsem třeba uprostřed zimy, venku sníh minus 10, že jo, severní Čechy, takže sněhu bylo hodně a já jsem na celý vagón hulákala. Tyjo, vidíte to, oni se koupou, ty lidi se koupou. A teď celý ten vagón, nekecám, najednou byl nalepený na těch oknech, že jo, kde samozřejmě nic takového vidět nebylo. No a my samozřejmě výbuch smíchu, že jo, nachytali se, že jo, takový prank na cestující. A tím chci, přátelé, říct jednu věc, jo. Buďme trošku trpěliví, jo, protože my ten život bereme hrozně vážně a když tam jako neníčej sedačky a nečmáraj po zdech a prostě jenom se smějou, jo. Taky jsme byli mladí a taky jsme se smáli a ono to k tomu prostě patří. Tak buďme navzájem tak jako trošku tolerantnější, no. Helejte, jako každý to vnímáme jinak samozřejmě, ale tohle to opravdu, jako si myslím, že bylo trošku zbytečné. Tak, tolik tedy můj dnešní zážitek, pokračujeme dál a teď si dáme moji oblíbenou Pokáče a písničku Rodinný typ.

0: Tak to byl divoký Bill a znamení na Blaníku. Přátelé, teď mi dorazil e-mail, já ho s dovolením přeštu, protože mě to teda opravdu udělalo radost. Jo. Dobré odpoledne, Ivo, teď jsem vyslechla váš zážitek z vlaku. Jen chci podotknout, že plně chápu, že jste se smála také. Před 14 dny jsme vyrazili 8 ženských věk od 40 do 48 let a byl nás plný vlak a to jste teprve měla vidět ty pohoršené obličeje a ukroucené krky. Bylo nás všude plno a bylo nám fajn. Ať si každý myslí, co chce, no ne, píše Bára. No, Báro, já souhlasím. Přátelé, neberme ten život tak vážně. Stejně z něj nevyvázneme živý. Aha, za chvilku dobrá zpráva s naší Sárou.
1: Kdo nevaří, není Čech.
2: Proto pozor, kuchařky a kuchaříci. Tento týden u Zemana výtečná akce na vepřovou krkovici.
3: Vepřová krkovice, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen 79,90.
2: Opakuji, tento týden vepřová krkovice, 1 kg, za výtečných 79,90. Opravdu, jen 79,90.
3: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
7: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
10: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
10: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
10: Spoltex.cz.
11: Tati, kdy bude levnější benzín?
12: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
13: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
14: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
15: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
18: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
17: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
18: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
17: Zahrada Galas.cz.
19: A budu jí
16: mít vlastní pokojík v novém bytečku.
19: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
20: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: a Radeček a všechno je v pořádku. Samozřejmě.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou samozřejmě dorazila Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Praha se od zítřka promění v obrovskou galerii pod širým nebem. Začíná 14. ročník Signal Festivalu, který propojuje historické pražské památky s moderním uměním a světelnými technologiemi. Festival navíc letos připomene 90. výročí narození Václava Havla, o kterém jsme v dobré zprávě už mluvili. Co dalšího letošní ročník nabídne? Dne přibližuje PR manažerka akce Tereza Lišková.
3: Letošní ročník s tématem Dream On, sny a vize, nabídne celkem 21 instalací českých i zahraničních umělců a umělkyň, z toho 8 v placené části Signal Insight. Mezi hlavní lákadla patří nová festivalová trasa v Dejvicích, monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, dva videomappingy a nebo vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program, včetně konference Signal Forum a akcí v galerii Signal Space.
2: Signal Festival potrvá do neděle 18. října. Pokud se na něj chcete vydat, vyplatí se předem projít mapu tras a vybrat si, co vás zajímá. Některá díla jsou totiž od sebe vzdálená a na jejich prohlídku je dobré vyhradit si dostatek času. Podrobný program a praktické informace najdete na webu signalfestival.com.
0: No Sáro, moc děkujeme. Já určitě vyrazím. Mám
2: Já
0: to ráda.
2: Tež.
0: Mně se to líbí a každý rok tam vždycky najdu něco, co mě jako hodně uchvá. Takže opravdu se těším, přidejte se taky. No a na tebe se budu těšit zítra, měj se hezky, ahoj.
2: Já, papa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
4: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
4: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po 10.
4: Na Rádio Blaník.
5: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
11: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Zajímá vás, jak si stojíte se svou mzdou? Už brzy ji můžete porovnat s výdělky kolegů. Sobotní příloha deníku Právo přinese nová pravidla průměrné mzdy i rady, jak si říct o přidání. Číst deník Právo znamená vědět.
16: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui.
6: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Bacha, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
20: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
23: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
24: Nákupy v online shop.cz.
25: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
24: www.onlineshop.cz.
26: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
27: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: 1+1 a Reddy Kirk na Blaníku, za chviličku další české, třeba Petr Spálený.
1: Život je hrou vyhranou.
0: Taky se dáme Jitku Zelenkovou o tom, že bez lásky láska není.
2: Bez lásky láska není.
0: Hráme si i Karla Gotta, co vy na to? Je jaká je.
3: Je jaká je.
0: Takhle hezky česky a na pohodu vám budeme hrát po 15. hodině, tak zůstaňte s námi, máte se na co těšit. Za chviličku počasí, doprava a zprávy a 15. tu bude za 6 minut.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Opravář na kliknutí.
1: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
2: Nečekejte, ak se platí pouze tento měsíc.
1: Tak mrkněte na
3: tisknu levně.cz.
4: Náplně hned.
5: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je Easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
6: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
5: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách ráno a dopoledne mlhavé, postupně se ale mlhy rozpustí. Čekáme oblačno, přechodně až skoro zataženo. A teploty vyšplhají na 12 až 15. O počasí všechno, je tu doprava.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Za volantem.
8: Začneme na dálnici D7. Slovo má Adam z dopravního centra ŘSD.
13: Dvě osobní vozidla se střetla i u Slaného na 21. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Aktuálně je silnice uzavřena, kolona sahá až za sjezd na Třebíz.
8: A na Semilsku na příjezdu do Stružince od Radostné pod Kozákovem se srazila dvě osobní auta. I tady dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď už jsou na řadě zprávy s Dominikem.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sněmovna přehlasovala prezidentova veta. Hypotéky v Česku zřejmě jen tak nezlevní. Kvůli mláďatům je v ostravské zoo uzavřený pavilon. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Zelenou stuhu za péči o zeleň, životní prostředí a krajinu letos získaly Mořice na Prostějovsku. Ocenění se uděluje v rámci celostátní soutěže Vesnice roku. Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělci získaly Otice na Opavsku. Dostupnost bydlení je v Česku nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé se ve snaze ušetřit trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Více než polovina mladých do 30 let pak částečně, alespoň o víkendech, bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují, analytici zlevňování neočekávají. Zoo Ostrava má nové přírůstky. Samice levharta ceylonského porodila dvě mláďata. Teď potřebuje hlavně klid a proto je pavilon indické šelmy dočasně uzavřený. Jde každopádně o velký chovatelský úspěch, jak potvrzuje mluvčí zoo Šárka Nováková.
16: Narození mláďat je významným úspěchem z pohledu ochrany tohoto druhu, respektive poddruhu levharta, protože v evropských zoologických zahradách se tyto levharti chovají poměrně v malém počtu. Celá populace levhartů ceylonských čítá necelých 60 jedinců ve 27 institucích.
15: Ostravská mláďata jsou za poslední rok jedinými narozenými v rámci evropského chovného programu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
0: I
17: Iva Lipská
18: na rádiu Blaník.
19: Jsem si teď vzpomněla na písničku. Máme rádi koťata, protože jsou chlupatá. No nic. Přátelé, pokračujeme dál. Za chviličku nás čeká další výlet s Mirkem Táborským v rámci pořadu Na cestách. A taky vám v této hodině prozradím, co se u nás chystá, respektive co už brzy proběhne na Blaníku. No a taky čekáme hosta dneska, všechno vám řeknu. Tak zůstaňte naladěni a mějte pohodové odpoledne.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Ozone Dragos tady tej na Blaníku, to je oblíbená písnička Pepy Černého, tak když začala znít z našeho éteru, rozrazily se dveře a Pepa dotančil do studia. Pak byl drzý, to je u něj normální, ale prostě písnička je to jeho oblíbená. Tak, teď se podíváme na další díl pořadu Na cestách. No podíváme, vy si ho poslechnete. Je to Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Slíbil jsem, že se v rámci podzimních typů na výlet vrátím na západ naší republiky do bývalého Zangerbergu, dnešních Pramenů, které po válce pohltil uzavřený vojenský výcvikový prostor. V něm se octly i tři kříže na skále nad vsí. V jejich místě měla podle představ armádních plánovačů vyrůst pevnost s otočnou dělostřeleckou věží. Jenže než vojáci stihli kříže odstranit a zalít skálu betonem, byl v první polovině 50. let zrušen vojenský prostor a byl přestěhován na sever do Doupovských hor. Tři kříže nad prameny tak unikly zkáze, ale jizvy jim zůstaly do dneška. Z dálky vidět nejsou, ale když přijdete blíž, nedají se přehlédnout. Jeden z těch původních zmizel kromě podstavce celý a nahradil jej křížek ze dřeva, druhý je sestavený z rozbitých kusů. Podle historika Antona Gnirse věnovali kříže zangrberští občané v letech 1849 a 1850 za vyslyšené prosby. Co však bylo obsahem prozeb, to bohužel neprozradil. Alespoň přibližnou odpověď ale dává částečně dochovaný votivní neboli děkovný nápis na jednom z krajních křížů. Mizející německé věnování sděluje, že jej darovali Franz a Anna Hánovi ze Zangerbergu jako poděkování všemohoucímu a 14 svatým pomocníkům za uzdravení. Výraz Kurhilfe, použitý v nápisu a spojující německé výrazy léčebná kůra a pomoc, napovídá, že ono uzdravení bylo přinejmenším

www.cz. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byl Phil Collins na Blaníku. Přátelé, je středa a na Blaníku opět přivítáme milou návštěvu. Do studia dorazí Tereska Mašková. Asi už víte, že Tereska jako první vítězka Superstar míří do O2 Areny a čeká jí její první největší koncert. Určitě poslouchejte po 16. hodině pořád Pepovi parťáci, no a za chviličku probereme víkend na Blaníku. Na koho a na co se můžete těšit?
1: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
2: Jack.
1: Když máte v plánu pořádnou práci.
2: Jack.
1: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
2: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
12: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
18: Sever Synthfest. Evropská špička elektronické hudby živě v Liberci. Domácí Lakeside X, švédští Vanguard, rakouští Nachtmar, z Německa Beyond Obsession, Ogre a Frozen Plasma, ze Spojených států Aesthetic Perfection a hlavní hvězda Mesh z Británie. Sever Synthfest. Zažijte něco fakt výjimečného. 10 hodin muziky 7. listopadu v libereckém kulturáku. Sever Synthfest. Vstupenky na GoOut nebo e-vstupenka.cz.
19: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
16: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
20: Ve vlaku či autobusu.
21: V čekárně u lékaře.
20: A nebo na procházce v lese.
21: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
20: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
21: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Posloucháte Blaník, za 4 minuty bude 3:15 a slíbila jsem, že si řekneme, co nás čeká o víkendu na Blaníku. Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Víkend s Petrem Naděm.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, po celý víkend 17. a 18. října vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle Hibernia. No a přihodíme navíc samozřejmě ty nejhezčí Petrovy písničky. Bude vás to bavit, věřte tomu. Tak laďte Blaník a hlavně mějte u sebe připravený telefon. No, Vánoce tu budou co by dub, tak třeba můžete vyrazit na koncert právě tohodle sympatiáka. Víkend s Petrem Naděm na rádiu Blaník už teď, 17. a 18. října.
2: Víkend s Petrem Naděm
1: na rádiu Blaník.
0: Ježišmarja, racochejl přišel, Pepa Černý. Pepo, nazdar, co jsi tady?
3: Ahoj, já čekám na parťačku.
0: Ty čekáš na parťačku, no jo, Tereska Mašková, že jo?
3: Doufejme.
0: No tak já myslím, že Tereska ráda chodí na Blaník, tak se budeme těšit po 16. hodině.
3: Budeme se těšit, já jsem se teď úplně vylekal, protože jsem slyšel venku, že se můžete těšit o víkendy na ty nejkrásnější Pepovy písničky, ale to byly Petrovy, že jo?
0: To byly Petrovy, já ty jsi nejenom racochejl, ty jsi i hluchý.
3: Ano, je to tak.
0: No jo, no to je stáří. Tak přátelé, já se loučím, mějte se bájo a zítra. Naslyšenou.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás
2: bavit vás.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. N. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
18: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
17: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
18: Cože?
17: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
20: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi tě

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zveš

0: Dave Max na vlnách Rádia Blaník. Hlavně vám ale hrajeme hezky česky. A budeme v tom pokračovat, přátelé. Dáme si třeba činasky. Chci líbat tě na tvoje ústa. Tam zaspívá Ilona Čáková. Sama je tady Tereska Mašková. Tak dívej se na mě, jsem to já. A zpívá a tančí a sluší to strašně, celá růžová, jako vždycky už se na vás těší, přátelé. Za chvilku usedne do horkého křesla a bude mou parťačkou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už budou 4 odpoledne. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Degustace dominikánských rumů, španělských vín a exotických steaků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
7: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
8: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
7: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
8: A navíc i jistota 7leté záruky.
7: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
8: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
7: A jen do konce října.
8: www.autokoutek.cz.
7: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách ráno a dopoledne mlhavo. Počítejte i s nízkou oblačností, postupně během dopoledne se to ale rozplyne. Pak čekáme oblohu oblačnou, přechodně až skoro zataženou. A teploty vyšplhají na 12 až 15. O počasí všechno, je tu doprava.
11: Kdy bude to správné počasí na výlet?
13: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
11: Za volantem.
12: V Teplicích v Jateční ulici došlo ke srážce dvou osobáků. Očekávejte komplikace. Na Semilsku na příjezdu do Stružince směrem z Radostné pod Kozákovem jsou v sobě dva osobáky. I tady buďte velmi opatrní. Na trase z Jičína směr Mladá Boleslav na příjezdu do Března probíhá údržba vozovky. Tak tam silničáře nepřehlédněte. A v Turnově v Sobotecké ulici hasiči odklízí olejovou skvrnu. I tady buďte opatrní. Pokud byste věděli o dalších potížích, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, na řadě jsou zase zprávy.
14: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
15: V pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. České dráhy chystají změnu ve vlacích. Premiéra čeká summit v Bruselu. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem.
16: Senátní volby 2026.
15: Někteří Češi tento týden znovu vyrazí k volebním urnám. Bude se konat druhé kolo senátních voleb. Volební místnosti budou otevřené stejně jako minulý týden, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler.
17: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
15: Novou sadu hlasovacích lístků dostanou voliči až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Důchodci by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 80 a také znovu za práci v důchodovém věku. Novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. České dráhy chtějí místo vlakvedoucích nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce podle Hospodářských novin snížit náklady na vlakový personál. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. V Bruselu zítra začíná dvoudenní summit Evropské unie. Lídři členských států se budou zabývat konkurenceschopností EU, vysokými cenami energií, situací na Ukrajině nebo migrací. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa s Parťačkou.
0: Je to tak, děkujeme, Domí.
18: Pepovi Parťáci
19: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, za půl minutku už budou čtyři, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a já tady vítám svoji dnešní parťačku, která už je tady v historii tohoto pořadu minimálně po druhé. Tereska Mašková je tady, ahoj Terý.
20: Ahoj, krásný dobrý den.
0: Jak pak se dneska máš?
20: Mám se super, mám se skvěle.
0: Vypadáš pořád jako dobře, v jakoukoliv denní či noční dobu. V kolik stáváš?
20: No s tím úplně nesouhlasím, ne? Co jsi řekl, ale no... Já jsem bývala ranní ptáče, teďkon už mi to moc nejde, ale tak cca kolem té 8-9 vstávám. No.
0: A čím se to zlomilo?
20: Já nevím, asi stárnu.
0: Asi stárne, ale teda nějak pomalu na můj vkus.
20: Nechce se mě vstávat brzo už.
0: Teresko, ty jsi oznámila, že budeš mít O2 Arenu.
20: Jo.
0: Máš strach?
20: Strašnej, ale hrozně se těším. Vlastně včera jsme spustili... prodej těch vstupenek a je to nad moje očekávání, takže já mám strach, ale zároveň jsem hrozně šťastná.
0: Počkej, máme ještě co prodávat?
20: Jo, ještě jo.
0: Ještě trošku jo.
20: Ale rychle.
0: rychle. A budeš tam zpívat Dívej se na mě?
20: Ty jo, to ještě nevím, ještě playlist nemám jako zhotovený, člověče.
0: Počkej, tak to je snad nejzásadnější píseň, ne?
20: Tak jako je krásná, že? Ale tak hádám, že ji tam dáme, víš?
0: Asi jo, víš.
20: No, musíme.
0: Tak takhle, my ji dáme určitě teď.
20: Ano, prosím. Jdeme
0: na ní.
21: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci,

0: Umberto Tozzi na přání dnešní parťačky.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Pepovi parťáci.
0: Tereska Mašková si opravdu vybrala Umberta Tozziho. Ona má asi velký vztah k Itálii. Je to tak, Teresko?
3: No jakoby jo, mně se hrozně líbí jako italský písnička, i když třeba jako nejezdím úplně často, jakože na dovolenou do Itošky, ale když už jsem tam byla, tak jsem se tam jako vždycky cítila hrozně dobře, víš, že si tam jako umíš představit žít.
0: Já
3: že víš, že pohodička, pauzičky, kávička.
0: Tak. A to jídlo, vy?
3: Jo, sýrky, to já moc lubím.
0: Já taky, no. Já si občas tak jako kladu otázku, jaký jsou nejlepší kuchyně světa. Víš, a vždycky mi z toho vychází, že italská.
3: Ano.
0: Potom teda musím říct, že indická a třetí česká, ale třetí, ona může být klidně první, jo, to je jako libovolný, ale tyhle tři mě nejvíc baví, jak to máš ty?
3: No já taky, jako italskou úplně zbožňuji, já miluju těstoviny, abych je mohla jíst prostě každý den a a za mě asi ta jako italská furt vede, jako samozřejmě miluju naši kuchyni jako českou. Ale tu, no, já jsem těstovinový člověk.
0: No, to já taky. Ale to ono, u nás se to hodně rozvářilo, že jo, a teďka se to zlepšilo, že už to dělají jako
3: al dente,
0: takový
3: tuším. Al dente, že jo, všecko. A když to dělám al dente, tak seš trapnej, takže, no, italská za mě vede nejvíc.
0: A vaříš?
3: Ne.
0: Ty nevaříš vůbec?
3: No, jako malinko.
0: Co znamená malinko, jako občas?
3: Občas. Občas vařím.
0: A protože nemáš čas, nebo protože máš teď manžela a ten vaří?
3: Ne, manžel nevaří, možná někdy ty těstoviny udělá. No. Ale no, buď nemám čas, nebo se mě nechce, a takže přiznám se, že radši jako někdy si dost často si objednáváme jídlo. No. A nebo to musí přijet moje mamka, aby mě navařila.
0: A co maminka vaří?
3: No, třeba polívky mamka dělá hrozně dobře, taková jako zeleninová, nebo vývar, nebo a moje mamka mě dělá ještě to jako svíčkovou bez masa. Taková jako falešná svíčková, že prostě já mám hrozně ráda tu omáčku, takže a třeba s kolínkama mi dělá, to mám rád.
0: Já jsem zrovna, tenhle týden jsem dělal svíčkovou bez masa, poprvé v životě a musím říct teda, že 3 dny byla v ledničce a pak jsem ji vedel. Mě tam to maso, jako, že se jako, to ne...
3: Tak proč?
0: No, mě tam chybělo v tom základu to maso, víš, že z toho nevytekla ta šťáva. No, asi jako, jsem divný,
3: no, nemá takovou tu chápu, no. Dobrý. Každý jsme někdy vylili, víš, z té lednice.
0: Jo. Ale ježišmarja, jako dobrý. Teresko, my jsme předtím nakousli, že si ohlásila Outu Arenu a já koukám, že to je 22. ledna 2028.
3: Ano.
0: To znamená, že máš ještě jako dost času na přípravu. Přesto si říkala, že už jsi trošičku ve stresu.
3: No jsem. Ono to všechno hrozně rychle letí, že jo? A člověk, taky mi lidi psali, to je až za dlouho a to až jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
0: Rok a kousíček.
3: No. Rok a kousíček.
0: A zároveň si pamatuju, když jsme tady se těšili na to, až budeš v O2 Univerzu.
3: Ano.
0: A to bylo 24. ledna letošního roku.
3: Ano.
0: A tohleto je vlastně bez 2 dnů, 2 roky potom. Proč to máš vždycky jako koncem toho ledna?
3: Já nevím.
0: Ty nevíš?
3: To tak vyšlo prostě.
0: Já
3: ono to není tak jednoduchý, prostě víš to naplánovat takhle, aby ses třeba ještě s někým nekryl.
0: No ale že se vždycky trefíš do toho ledna, víš.
3: No takže jo, tak vem, to je taková jako okurková sezona, že jo. Ne? Seš po těch...
0: Ne, v lednu jsou největší hvězdy, musíš říkat v O2 Aréně, tam je největší rvačka a ty si tu rvačku vyhrála.
3: No ne, jako to ne, že jako nejsou hvězdy, že jo. A já jsem hvězda.
0: No ježišmarja.
3: To tak blbě vyznělo, to já takhle jako nemyslím si o sobě. Ale že prostě těch koncertů je možná jakoby míň a třeba lidé jsou jako, že jo, po těch Vánocích a tohle, z toho, že někam by jako vyrazili, vezmou si ty nový šaty, které třeba dostanou pod ten stromeček, jo, od Ježíška. Takže, no.
0: Vezmou ty lístky, co dostali
3: přesně,
0: od toho.
3: Přesně, ty lístky dostanou a přijdou v lednu a už to tak není daleko, že jo.
0: No. Teď si představ, že teď dostanou ty lístky k tomuhle Ježíšku na tenhle ten koncert a budou příští rok, teďka 2027, toho 22. u té Outu Arény.
3: 27?
0: Ne, 27, no.
3: 28, myslíš?
0: No to budou potom, až přijdou správně, ale jo, oni takhle. Nejdřív přijdou špatně.
3: Ne, to se nesmí stát.
0: No to se nesmí stát. Ale na to si potom dej pozor, protože to se strašně moc interpretům stalo, že pak bylo bombardování, že to bylo úplně jiný rok, jo, ale stejný datum.
3: Já vím, no stává se, nebojte, já to, na to budu to připomínat.
0: Teresko, ty se ptala, jestli jsi hvězda. No, samozřejmě, že jsi hvězda, protože když někdo udělá písničku se Slavíkem, tak to znamená, že hvězda, ne? Zase to dělá.
3: To je hezký.
0: Obavy.
3: Ano.
0: Nová píseň.
3: Přesně tak, je to novej duet s Vaškem Nojdem Bártou, z kterého mám fakt radost, protože si myslím, že se povedlo něco hrozně hezkýho. Je to, za mě to je taková písnička, kterou, nebo že to téma si mohl zažít kdokoliv. Hmm. Víš, že prostě seš s někým ve vztahu a ať se prostě máte rádi, pořád tam jsou ty city, tak někdy prostě se stane, že se začnete vzdalovat a teďko nevíte, jak to dopadne. Hmm. Že jsou tam právě ty obavy z toho, jestli teda to přežijeme, anebo ne.
0: A my se teď dozvíme, jak dopadne ta písnička.
3: Okay.
0: Exkluzivní předpremiéra, přátelé, na Blaníku. Tereska Mašková, Vašek Nojd Bárta a obavy.

0: Sestra v akci Ilona Čáková a Malý vůz.
1: Pepovi parťáci.
0: Malý vůz, velká dáma, Tereska Mašková je tady. Teresko, to byla muzikálová písnička. Co ten bodyguard? Hraješ to ještě nebo
2: hraju,
0: už ne?
2: Hraju ještě. Jo. Hrajeme. Jako,
0: vy se alternujete jako s Evou, ne?
2: Ano, ano.
0: Že jo?
2: Ano, je to tak.
0: A jak často to hraješ?
2: Ty jo, no já asi tak jako dvakrát do měsíce.
0: A to člověk nezapomene, když to jako není často?
2: Já se vždycky modlím, abych nezapomněla, jo. Ale musím oťukat i na zuby teďkon, že to tam pořád jako zůstává. Že jako občas někdy, že třeba nějaký, hlavně teda v písničkách, v textech, tak to občas jako vypadne, ale... Ale jinak, tyjo, doufám, že se to nestane.
0: Musím připomenout, že to se hraje v hudebním divadle Karlín, ano. Což je nádherné divadlo. Už jenom třeba, kdybyste chtěli vidět tu budovu zevnitř, tak to je prostě unikátní. Je to obrovský. Ta I Will Always Love You, ta tam musí zaznít. Že?
2: No je.
0: A to je těžký flak.
2: Je to těžký. Ale víš co, že vlastně ono je to, ty písničky jsou přeloženy v češtině, no. Že jo? A mě, já už od té doby, co to prostě zpívám česky, tu písničku, to I Will, vlastně všechny písničky, tak mně už se to vůbec nelíbí v té angličtině.
0: Ne.
2: Vůbec, já jsem se na to tak zvykla prostě, že teď, když to někde slyším, tak prostě je to jako, že mi tam chybí ta čeština. Přitom, když jsem se to učila, říkám, tyjo, to je divný česky prostě, jo. A teď, no prostě ta čeština je kouzelná. Je
0: to máš jako s dubbingem, že jo, když člověk vidí Přátelé třeba bez dubbingu.
2: Jo.
0: Tak si říká, co je tam divnýho? A ono je tam divný, že tam není ten čtvrtlík a ten rychlý, že?
2: Jo. No.
0: Jak seš na tom s dubbingem?
2: S dubbingem?
0: No.
2: Jak to myslíš? Jestli už jsem dubovala,
0: třeba.
2: Nebo... už jsem měla možnost jednou dubovat, a což bylo hustý.
0: No.
2: Jako
0: co jsi dubovala?
2: Já jsem dubovala, to byla, tyjo, Vajana dvojka. A já jsem tam dubovala tu Matangi.
0: Jo.
2: A to byla vlastně jako úplně první zkušenost s dubbingem.

0: i vlastně jsem ji naspívala a to jsem říkala, tyjo, tak toto nedám. Toto fakt bylo jako...
1: Těžký,
0: byl to oříšek pro mě, ale vlastně mi to hrozně bavilo. A co se dubbingu týče jako takový jako filmu nebo seriálu, tak člověče, teďkon si radši pustím jako bez dubbingu. Ač podle mě máme nejlepší dubbing, teda za mě. Já fakt miluju náš dubbing český.
1: To taky málo kdo dělá. Na té úrovni jako my.
0: Mám rozhovor sama se sebou, ale... ale no, že radši si pouštím jako originální znění, člověče.
1: A rozumíš i bez titulek?
0: Bez titulek, titulku, ano. Víš, co záleží, co a jak. A já se teď snažím jako se zlepšovat v angličtině, takže si kolikrát pouštím právě ještě anglický titulky do toho. A čím víc fakt to člověk jako poslouchá, tak chytá, no. A nebo taky spoustu věcí si domyslíš, ale no.
1: Ale to je přesně ono. On člověk to začne chytat. Najednou se přistihne, že už nekouká ani na titulky.
0: Jo.
1: A pak má sebevědomí. Vyrazí ven a chce začít mluvit. Ale to mluvení, to je úplně jiná disciplína.
0: To je úplně v háji. Já jsem pasivní angličtinář, já nemám problém přesně filmy, nebo přečíst si něco úplně v pohodě. A pak si říkám, jo, tyjo, já se zlepšu. A pak teď konce byla na songwriting campu od Jendy Vávry. A všude tam byly prostě zahraniční a já, jo, tak teď se předvedu a byla jsem, víš, takový to, hi every baby and every chlapi, víš, že prostě úplně, no, takže chápu.
1: No, ale člověk to zkoušet musí, protože jinak to nejde. Činasky hlavolam, zase si vybrala Tereska činasky, protože je má ráda, že jo?
0: Ano.
1: Tak jo, tak jdeme na ně, za chvilku je tady.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
4: Gravitrax Spider-Man!
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
4: Když stavebnice, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: U toho nesmíš chybět. Zažij 60. ročník Jizerské padesátky. 4 dny, běžkaři z celého světa, závody klasikou i volně a bohatý doprovodný program. Těšíme se na tebe s partnery. Skupina ČES, T-Mobile, Vance Construction a Generali Investments. Registruj se do 30. října nejvýhodněji na jiz50.cz. Skol ve stopě.
9: Na závody do Jizerek vás zve firma Kilich. Specialista na spojovací materiály. S námi vám to pofrčí. Kilich. Spojovací materiály CZ.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte běžky a vyběhněte do stopy přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
12: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
13: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
14: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
13: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
14: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
13: Zahrada Galas.cz.
15: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
5: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
5: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice, tak Mironet!
5: Klikni!
16: Aničko, je čas vybrat vánoční dárky?
17: Jasně, letos objednáme z dárkového katalogu Tulipanu. Přání nebo něco pro mlsné jazyčky, třeba i vánoční catering.
16: Tulipan, to je ta chráněná dílna z Liberce, skvělé.
17: Pomáháme a zároveň si vybereme z široké nabídky.
16: Tulipan, dárek, co má smysl.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
20: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
19: Tak mrkněte na
21: tisknu levně.cz.
22: Náplně hned.

0: Čínesky a hlavolám na Blaníku. Pepovi parťáci. Je tady Tereska Mašková a teď se směje. Teresko, čemu se směješ?
1: Já jenom tak se směju.
0: Ty se jenom tak směješ, ty jsi veselá. Tady, prosím tě, před chvilkou jsme si hráli vaši novou písničku, vaší, myslím, tebe a Vaška Nojda Bárty, Obavy.
1: Ano.
0: Už víme, o čem je.
1: Ano.
0: Ale jak vzniká taková písnička? Kdo ji napíše?
1: Já bych možná řekla, jak to vůbec celý vzniklo, tahle spolupráce, no. Protože já jsem se s Vaškem potkala jednou na jedné akci a on mi třeba v 11 večer napsal, že Tery, já chci mít s tebou písničku. A přišlo mi to hrozně jako hezký a milý a vtipný. A já říkám, tyjo, vlastně proč ne? To by bylo jako super. A já jsem přemýšlela vlastně, že jako o čem by ta písnička jako měla být zároveň, aby to bylo úplně jako klišé nebo no. Tohle. A právě, že já hodně spolupracuju s Jendou Vávrou, a takže jsme se o tom jako bavili a vlastně přišli jsme na toto téma, že vlastně ano, je to písnička o vztahu, ale je to taková, která prostě má tu nejistotu, že vlastně že my nevíme, jak to skončí ten vztah, nebo jakoby ta písnička, jestli skončí dobře, anebo špatně.
0: To neví nikdo nikdy. No.
1: Přesně.
0: Takže je vlastně pravdivá.
1: Je, podle mě je.
0: My si za chvilku zahrajeme písničku, kterou máš s kapelou No Name. Minulý týden tady byl Igor Tymko a právě říkal, že teď píše takový ty těžší písničky, aspoň teda tematicky. Ta píseň se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátelé.
1: Ano.
0: To vypadá, že ty taky jsi se naladila na tohleto, na tenhle ten trend, že se věnuješ silným tématům, že jo?
1: No, já to mám jako ráda, když se můžeš, nebo když jsou ty témata jako pravdivý, víš, že, což neříkám, že nejsou všechny pravdivý, jo, když je napíšeš, to ne, ale mám ráda nějakou tu hloubku těch textů, mám ráda zrovna Igor, jak si hraje s tím textem, jo, kdy já mu vždycky říkám, že bych chtěla aspoň 2% tvýho mozku, prosím, že ten jeho dar řeči a to, jak umí používat ta slova a ta jeho moudrost je jako podle mě neuvěřitelná. Takže já mám ráda hloubku textu, mám ráda, když si člověk nechává záležet na tom, o čem zpívá.
0: Igore, pokud budeš rozdávat mozek, já bych si vzal 4%, prosím tě, jo? Ale neměl by to být problém, protože teď jsem četl, že používáme asi jenom 5%, takže bez těch teďka dohromady 6 bys to měl nějak zvládnout. Teresko, dostala si tady takovou otázku od našich kolegyň stran toho, co se o tobě nejvíc hledá na Google.
1: Ano.
0: A vyšlo z toho, k mému údivu a k tvému taky,
1: ano,
0: že nejvíc lidi zajímá v souvislosti s tvým jménem slovo nebo sousloví plastická operace.
1: No, já to nechápu.
0: Já taky ne.
1: Já jednou bych chtěla nějakou jako...
0: A jakou bys chtěla?
1: To ti to neřeknu.
0: A proč ne?
1: To je holčičí věc.
0: Tak já se zeptám na něco jiného. Tak jaké téma ve filmech tě nejvíc baví?
1: Ty seš ale had, jsme se o tom bavili, no dobře, my jsme se bavili, že mě hrozně jako baví takový jako krimi, psycho a zabíjení a tak,
0: zabíjení.
1: No. A jinak jsem normální.
0: A jí zbožňuji. Přátelé, my si dáme tu písničku a pokud neznáte videoklip, tak se na něj podívejte, protože vy jste dělali jako takový making of, že jo, jak ano. Se to dělalo a vy jste tam spolu ve studiu s ano. Igorem a je to takové milé, veselé a přirozené.
1: Ano.
0: Vypadá to, jako bys byla ve studiu jako doma.
1: Jo, jako já mám ráda studio, ale třeba dřív, takhle, já miluju koncertovat, pro mě ty koncerty jsou úplně jakože to nejvíc a v tom studiu jsem si pořád zvykala, ale teďkon už je to lepší a lepší a hlavně když jsi s Igorem Tymkem prostě ve studiu, tak co samo, že stačí.
0: Přesně, hej. Tak, nic se nemůže stát. Teresko, jdeme na tu písničku, chceš ji nějak okomentovat?
1: Toto je Nepočítej léta, počítej přátelé.

0: To zpívala simultánně normálně. Pepovi parťáci. Moc potichu nebyla slyšet. Bohužel i tady Tereska Mašková, přátelé, jsme tomu všichni strašně rádi, protože je to naše sluníčko takové růžové a má za sebou spoustu letních koncertů Rádia Blaník, na kterých zpívala, a mě zajímá upřímně, Teresko, jaké to bylo?
1: Bylo to skvělý, jako vždycky.
0: Jo?
1: Tam, no je, však tam se vždycky sejdou tak dobří lidé, kteří vás prostě v tom nenechají a jdou vám naproti a zpívají, tancujou, takže skvělý.
0: Já musím říct, že ty letní koncerty mi dělají hroznou radost, protože chodí na ně opravdu hromada lidí. Jo. To ze začátku nebylo. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že tam jezdíte už vy, naši interpreti, jako třeba teďka zmínění No Name tam byli, mm-hmm. byla tam Tereska, byl tam třeba Janek Ledecký a spousta dalších, tak to má obrovskou úroveň. Tak Teresko, děkuju, že jsi to s náma absolvovala a těším se třeba příští rok
1: nebo na přes rok.
0: No, to něco vymyslíme. 2028, přátelé, se odehraje velký koncert v O2 aréně. A já mám takový pocit, že ty seš jediná dáma, a počítá se to ale i mezi muži teďka, jako jo, mm-hmm. prostě jediný úspěšný pěvec či pěvkyně ze Superstar, která takhle vyprodá O2 arénu.
1: Já si myslím, jakože že z výherců Superstar.
0: No jasně, z výherců, jsem říkal úspěšných, nebo že by druhý byl taky úspěšný.
1: Ben Kristoval taky vyprodal a je mega úspěšný, že jo?
0: Ale jo, no tak dobře, tak z vítězů.
1: Z vítězů. Tak to bych měla, já doufám, že neříkáme blbost, ale jo, mělo by to tak být, když se tak rozumíme, viď?
0: Jo, tak se pustíme do jas času, jo.
1: No, je to tak, je to tak a doufám, že se to jako stane, no. Jako pořád stojím nohama na zemi, jak jsem říkala na začátku, mám z toho jako strach, protože je to fakt velká hala, ale jako těším se na to.
0: A ty jsi udělala zkoušku v tom O2 Univerzum.
1: Ano, ano.
0: A to dopadlo skvěle.
1: To dopadlo krásně.
0: Já jsem jako viděl všechny videa z toho, dokonce tam byl náš tým blanický. Přišel a dámy byly nadšený, říkali, to bylo jako na úrovni.
1: No tak to mám radost. Ne, to jsme si hrozně moc užili, to bylo skvělý.
0: A mě si udělala ty radost teďka na podzim, myslím, že to bylo, když jsem viděl poprvé klip na písničku Zas a znova. Tak jsem tady o tom vyprávěl zrovna v rádiu, že se mi to moc líbí. Protože, přátelé, pokud to neznáte, dejte si Tereza Mašková Zas a znova, jo, videoklip na YouTube. A to je takový jako sestřih z tvého života.
1: Ano, ano.
0: A je to jak radosti, tak starosti,
1: ano.
0: Smích i pláč. Občas jsi tam spálená a dáváš na sebe bílej jogurt.
1: Ano, je tam prostě tak.
0: Život tak, jak opravdu je.
1: Je to tak, je to tak. O tom je vlastně i ta písnička. Takový, jak řekla bych, takový jako žít tady a teď, akorát jinak řečeno. Protože jak vlastně se zpívá v tom refrénu, nelituju ničeho, co mělo se stát, že člověk pořád si zamotává hlavu prostě věcma, který se staly, co se stane a tak dále, ale když prostě podle mě jako vnímáme to, co se děje teď, a prostě jasně, každý den není jako posvícení, jedna hodina je blbá, ale ten den má 24 hodin, takže prostě bude líp a prostě nelitovat těch věcí a jedeme dál, jedeme bomby.
0: Dnesko všechno nejlepší.
1: Děkuji.
0: A zítra svátek.
1: Jo, díky, já mám narozeniny, co
0: kdy
1: se děje.
0: Kdy jsi měla svatbu?
1: 10.5.
0: Dobrý, který rok?
1: 2025. Ale normálně jsem se teď jako všechno se ve mně zčišlo.
0: Ale vyšlo to. Jo. Minule ses netrefila, teď už jo.
1: Fakt?
0: Ano. No, to bylo populární video. Teresko, moc ti děkuju, že jsi tady se mnou dneska byla.
1: Já děkuju.
0: Pojďme všechny pozvat na koupy vstupenky do O2 arény, protože to je krásný vánoční dárek, jo?
1: Ano, přátelé, já vás tam hrozně moc ráda uvidím. Je to 22. ledna 2028. Je to moje růžová O2 arena, vlastně můj největší koncert, který budu mít, takže budu ráda, když tam budete se mnou. Tak přijďte.
0: Přijdeme. Teresko, měj se krásně. Ahoj.
1: Taky mějte se, ahoj.
0: Tak taková byla Tereska, jako vždycky fenomenální. A vy posloucháte Blaník.
2: Zlato, co máš dneska v plánu? No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
16: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
17: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
18: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
19: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Švédská skupina ABBA na Baleníku, přeji vám krásné odpoledne. Za 8 minut už máme 17 hodin. Před námi další aktuální zprávy, podíváme se na silnice, na počasí a potom si budeme hrát třeba vánostovky. Dále to bude Marek Ztracený. Až jednou ze dne stačilo to, tak já jdu. Odcházejí pomalu. A nebo Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Krásné dobré odpoledne vám přeje Martin Císař a jak jsem říkal, za 8 minut už je 5.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
2: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
3: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
2: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
3: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
4: Co když má vaše sbírka větší hodnotu, než čekáte? Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti mohou v aukci oslovit sběratele z celé republiky i ze zahraničí. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejlepší cestu prodeje. Více na numea.cz.
5: Navštivte Kia Auto Koutek právě teď
6: a přesvědčte se o výhodách nákupu nového vozu.
5: Říjen je měsícem našich nejlepších cen a dalších výhod.
6: A navíc i jistota 7leté záruky.
5: Vozy Kia za těch nejlepších podmínek.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec v Vratislavice.
5: A jen do konce října.
6: www.autokoutek.cz.
5: Den otevřených dveří, 30 let Auto Koutek již tuto sobotu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Počasí.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách ráno a dopoledne mlhavo. Počítejte i s nízkou oblačností. Postupně přes den čekáme spíše oblačnou oblohu, přechodně může být až zataženo. A teploty v maximech vyšplhají na 15 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na Liberecku ve světle pod Ještědem bourala dvě osobní auta. Dejte si pozor. Na průtahu Liberce ve směru na Turnov v Doubské ulici za sjezdem na Jablonec nad Nisou se srazilo osobní auto a nákladňák. Blokovaný je jeden pruh, očekávejte zdržení. A v Lounech na mostě Veslařů jsou v sobě dva osobáky, i tady buďte při průjezdu velmi opatrní. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy s Dominikem.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Číňan odmítl obžalobu ze špionáže. Nová kampaň láká ke studiu pekařství. Hokejový Liberec zabojuje o play-off Ligy mistrů.
16: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Čínský občan odmítá obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Případ dneska začal projednávat pražský městský soud. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Pekárny v Česku zaměstnávají přes 24 tisíc lidí. Absolventů oboru ale není ani 1% z tohoto počtu. Zaujmout mladé lidi o studium pekařství se teď snaží nová kampaň, kterou nám přiblíží reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den z tiskové konference Svazu pekařů a cukrářů. Ti zvolili pro nalákání mladých lidí k pekařině poměrně netradiční strategii. Místo vyprávění o krásách řemesla se snaží mezi lidmi vzbudit zvědavost otázkou a co když, která je hlavním claimem kampaně. Spot poběží jak na sociálních sítích, tak v televizi a budou v ní vystupovat skuteční čeští pekaři. Kampaň vyvrcholí 20. ledna příštího roku dnem otevřených pekáren, kde mohou zájemci nahlédnout do zákulisí oboru. Z centra Prahy Sára Voldánová.
16: Dobrovolnictví se v Praze věnuje zhruba čtvrtina lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který činí lehce přes 19%. Vyplývá to ze zprávy o dobrovolnictví v hlavním městě. Nejvíce dobrovolníků podle ní působí v sociální oblasti, následuje ochrana životního prostředí a péče o zvířata. Hokejisty Liberce dnes čeká zápas s Davosem. V utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů budou bojovat o postup do play-off. Zápas na ledě přímého konkurenta začne ve 20:45 a zhruba za půl hodiny už s jistotou play-off nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
17: Ano, jsem tu, krásné odpoledne, za 2:17.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
17: Za námi rozhovor Pepy Černého a jeho parťačky. Dnes to byla Tereza Mašková a už brzy se tenhle rozhovor objeví na našem webu. Já za malou chvíli tak trošku nakouknu do toho zítřejšího dopoledního vysílání. 9:00, tam je to dané. Co vás čeká? Jasně, že tajemný rok. Rádio Blaník. A jednu nápovědu přidám za malou chvíli. Poetika, písnička Půlnoc, ovšem teď písnička Josefa Laufra. S Bohem lásko, já jedu dál. Tak čistou vlnou, hezké odpoledne s vámi.
18: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Jsme Rádio Blaník.

0: Báječné odpoledne, posloucháte rádio Blaník a to vám hraje hezky česky. Za chvíli Pavel Lidovič nebo Vanastovy věci a písnička Anděle. Zítra ráno mezi 6 a 9, dobré ráno s Petrem a Adélou, ale zůstanou tady samo sebou i po 9, protože to vás zase čeká...
1: Tajemný rok
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, je to přesně tak, zítra se úderem 9. dopolední opět podíváme do minulosti, do celého jednoho roku a budeme si z něj hrát písničky a vzpomínat, co zásadního se tehdy událo, jaké se hrály písničky. Ale pozor, v tom tajemném roce se do našeho slovníku navždy dostalo jméno Kyril a veselo to tedy skutečně tehdy moc nebylo. Vzpomínáte?
3: Vichr nebývalé síly se v noci přehnal nad Českem. V sousedních zemích tento orkán pojmenovali Kyril. V Česku při něm už 4 lidé přišli o život.
0: Víte? Tušíte, jaký rok bude zítra po 9. na Blaníku? Pokud ano, tak si to nechte pro sebe. Já to vím taky, nebo aspoň tuším, ale rozhodně ráno poslouchat budu. Abych se přesvědčil, měli jsem pravdu. Tak si pojďme dál hrát, jak jsem říkal. Hlavně hezky česky, tady u nás.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: ale že hraje. Je to paráda, posloucháte Rádio Blaník, za chvíli dál hezky česky, třeba Marek Ztracený a pomalu. Mám tu Petra Nováka a nebo Petra Jandu s Petrou Janu. Je to soudatý, pohodovou středu, krásné odpoledne dál vám všem našim posluchačům.
1: 13 dvodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, SEAT sedí.
2: SEAT, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný SEAT Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. SEAT v Autonord Terezín. Autonord.cz.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Yeti Electro.

0: Kalendář na kliknutí.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
0: Sever Synthfest. Evropská špička elektronické hudby živě v Liberci. Domácí Lakeside X, švédští Vanguard, rakouští Nachtmar, z Německa Beyond Obsession, Ogre a Frozen Plasma, ze Spojených států Aesthetic Perfection a hlavní hvězda Mesh z Británie. Sever Synthfest. Zažijte něco fakt výjimečného. 10 hodin muziky 7. listopadu v libereckém kulturáku. Sever Synthfest. Vstupenky na GoOut nebo e-vstupenka.cz.
8: Tati, kdy bude levnější benzín?
9: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
10: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Jo, tak tohle je vypalovačka Petr Janda, Petr Janu, jedeme dál. Vždycky, když tahle písnička zazní, tak se mi rozkmitají nožičky. Já nevím, čím to je, ale já bych tančil. Nicméně teď se vrátíme v čase. Včera v 16 hodin jsme si na Blaníku opět povídali s naším dopravním expertem Honzou Rýdlem a došlo také na komplikace v Brně.
1: V Brně jsme zavřeli dva tunely. Zásadním způsobem to zkomplikovalo dopravu. Ty tunely budou zavřeny na 40 dnů. Děláme prakticky kompletní repasy nebo výměnu bezpečnostních systémů i stavebních prvků. Je to všechno na konci technické životnosti. V Brně jsou kvůli tomu obrovský dopravní komplikace. Vnímáme to, spolupracujeme i s dopravní policií.
0: Já ještě doplním, že celé včerejší povídání si můžete opět poslechnout na našem webu 3x2tv.radioblanik.cz v sekci podcasty a s Honzou si budeme živě povídat opět na Blaníku příští úterý. Tak tohle nás čeká příští úterý a tohle už zase zítra ráno, krátce po 7. Já být na vašem místě, já bych se přihlásil třeba teď, možná to klapne.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
5: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
14: Zbláznili jste se?
15: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
17: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
19: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
20: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: vám hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: Jo, tak tohle byl Marek Ztracený, vy posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji krásné pozdní odpoledne nebo hezký podvečer a za malou chvíli jedeme dál hudebně. Co nabídnu, jaké písničky jsou připraveny, tak mám tu třeba Mantra, že? A písničku Brouci.
1: Ty máš v hlavě brouky, z májový louky.
0: Taky Lenka Filipová.
1: Jenom blázni se radujou, když loďka se nekání.
0: A nebo na tuhle se těším. Hanka Zagorová, To by nebylo fér.
1: A to by nebylo fér.
0: Na Blaníku tady dál budeme hrát hezky česky, další aktuální zprávy připraveny. Podíváme se na počasí i na silnice v čase, kdy za 5,5 minuty bude 6 večer.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Dýňová neděle v Liberci. Přijďte už 18. října na náměstí před radnici. Dýňobraní, farmáři, dobroty, koncerty i čarodějnická show. A zapište si do kalendářů i středu 11. listopadu a svatomartinské víno. Více na trhyvliberci.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
5: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
6: Kdekoliv na světě
7: a 24 hodin denně.
6: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
7: na našem webu radioblaník.cz.
2: Radio Blaník, počasí.
8: Radio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás v severních Čechách čeká mlhavé ráno. Postupně během dopoledne se ale mlhy rozpustí a pak bude spíše oblačno, přechodně až skoro zataženo. A teploty vyšplhají na 12 až 15 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě je opět dopravní servis.
2: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
2: Za volantem.
8: Na Liberecku ve světlé pod Ještědem bourala 2 osobní auta. Očekávejte potíže. Na průtahu Liberce směr Turnov v Doubské ulici za sjezdem na Jablonec nad Nisou se srazilo osobní auto a nákladňák. Blokovaný je tu jeden pruh, počítejte se zdržením. Na trase z Jičína směr Mladá Boleslav na příjezdu do Března probíhají práce údržby a na trase z Mostu na Teplice před Bílinou rovněž pracují silničáři, i tady si dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď jsou tu zprávy a s nimi opět Dominik.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Sněmovna přehlasovala prezidentova veta. Česko dál bojuje se suchem. V Řecku chtějí omezit přístup k sociálním sítím.
6: Rádio Blaník.
9: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vegetace už přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se také výrazně snížilo vypařování vody z půdy. I přesto ale může skoro třetinu Česka na přelomu tohoto a příštího týdne postihovat výjimečné či extrémní půdní sucho. To jsou dva nejhorší stupně. Vyplývá to z údajů na webu projektu Intersucho. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
10: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
9: Lidé by také neměli důvěřovat podezřelým pokynům, například k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Řecká vláda chce od nového roku zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let. Věří, že se záměrem uspěje v parlamentu, kde má většinu. Hlavní odpovědnost za ověření věku budou mít provozovatelé sítí. Omezení sociálních sítí zvažují i další evropské země. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
0: Ano, jsem tu, přeji krásný podvečer. Za několik málo sekund máme 18 hodin.
7: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
0: 6 večer právě teď v tuhle chvíli a za malou chvíli. Proč se říká, co se říká, a kolegyně Samira, tak si to nenechte ujít.
6: Rádio Blaník.
0: Teď Hana Zagorová, za chvíli Eláni nebo Lenka Filipová. Jenom blázni se radujou. Hezky česky vám hrajeme dál. Krásný podvečer.

0: blázni.
1: Čabaně blázni a slovenská skupina Elán. Vy posloucháte Rádio Blaník. Hezký večer.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádio Blaník.
1: Kdo byl na vlně v 10 hodin, 10 minut, ten už ví, co nás právě dnes čeká. Nicméně vy, co jste to neslyšeli, tak pro vás máme repete. Tady je naše kolegyně Samira.
4: Když někdo dopadne jak sedláci u Chlumce, znamená to, že utrpěl pořádnou porážku. A tentokrát za tímhle rčením stojí skutečná historická událost. Psal se rok 1775 a čeští sedláci už měli dost roboty a toho, že museli pracovat na panských polích, odvádět dávky a jejich život rozhodně nebyl jednoduchý. Navíc se mezi nimi začaly šířit zprávy, že císařovna Marie Terezie už robotu údajně zrušila, jen jim to vrchnost tají. No a tak vypuklo selské povstání. Jedno z nejznámějších střetnutí se odehrálo u Chlumce nad Cidlinou. Proti vzbouřeným sedlákům tam totiž stálo císařské vojsko. Jenže zatímco vojáci měli výcvik a zbraně, sedláci měli jenom hole a zemědělské nářadí. Výsledek asi tušíte. Sedláci byli 26. března 1775 poraženi. Někteří při střetu zahynuli, další byli zajati a povstání bylo postupně potlačeno. Mimochodem říká se, že při odvádění právě zajatců prý vojáci sedlákům uřezávali knoflíky u kalhot, aby jim při případném útěku padali a nemohli pořádně běžet. Rafinované. Jenže i když sedláci prohráli, jejich protesty úplně zbytečné nebyly. Ještě v srpnu téhož roku vydala Marie Terezie robotní patent, který robotní povinnosti upravil a zmírnil. No a o 6 let později Josef II. Zrušil nevolnictví úplně. Takže sedláci u Chlumce sice dopadli mizerně, ale jejich boj se stal součástí mnohem větších společenských změn.
3: Proč se

0: Lenka Filipová, písnička Jenom blázni se radují. Vy posloucháte Rádio Blaník a dcera Lenky Filipové Leny byla minulý týden hostem pořadu Pepovi parťáci. Přesně před týdnem mezi 16. a 17. A dnes to pro změnu byla zpěvačka Tereza Mašková. Takže obě dámy za malou chvíli, teď už aktuálně, možná za hodinku, za dvě, Tereza Mašková, tenhle skvělý rozhovor na našem webu. Nicméně, kdo už tam je na 100%, to je zpěvačka Leny. Co dál tady u nás, tak za chvíli třeba Mandra, že? Divoké byla písnička Síť, anebo skupina Krištof a Život je krásný. A také vám nabídneme naše víkendové vysílání. Kdo to bude tentokrát? Komu bude patřit sobota a neděle tady u nás?
1: Víkend s Petrem Naděm na Rádiu Blaník.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
1: Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na vánoční koncert Petra Nadě v pražském divadle.

0: Tak laďte Blaník. Mějte u sebe telefon a užijte si
1: víkend s Petrem Naděm.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: To je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
11: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Aničko, je čas vybrat vánoční dárky.
2: Jasně, letos objednáme z dárkového katalogu Tulipanu. Přání nebo něco pro mlsné jazyčky. Třeba i vánoční catering.
1: Tulipan, to je ta chráněná dílna z Liberce. Skvělé.
2: Pomáháme a zároveň si vybereme z široké nabídky.
1: Tulipan, dárek, co má smysl.
3: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Degustace dominikánských rumů, španělských vín a exotických steaků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
4: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
5: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
4: Tak mrkněte na
6: tisknu levně.cz.
7: Náplně hned.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
11: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
13: Nemáme ani moře, ani velehory.
14: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
15: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
14: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
15: Zlaté české ručičky u nás na Blatí.

0: Život je krásný a jestli se nepletu, tak to je písnička z Gampa. Nicméně teď míříme na judo.
1: Rádio Blaník. Fandíme českému sportu.
0: Náš dvojnásobný olympijský vítěz judu Lukáš Krpálek bude pokračovat zápasení. Sobotní bronz mistrovství světa tak snad nebude jeho poslední velkou medailí. Na stupně vítězů se vrátil po 3 letech a prý ho nerozhodili ani telefonáty s 8letou dcerou Marianou, a která po každém zápase gratulovala spokojíčku, i když jí to přísně zakazoval.
2: Měl bych se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než to, že si telefonuju s dcerou. I když já jsem samozřejmě měl vždycky radost, takže jsem to zvednul a vždycky mi gratulovala a držela palce dál, takže to bylo samozřejmě hezké.
0: Je to krásný, to určitě ano, Lukáš to ví a Lukášovi samo sebou budeme držet palce a samozřejmě přejeme další úžasnou reprezentaci. Tak pojďme si hrát dál pohodově. Hezky česky, Dalibor Janda, Pojď dáme řeč, anebo Divoký byl a písnička Síť. A v 19 hodin tam je to víc než jasné i dnes večer s písničkami na vaše přání.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Ne.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Bacha, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady je všechno všech. Tady kolko za tým more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
19: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
7: House running.
4: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
17: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Dalibor Janda na vlnách večerního vysílání Rádia Blaník. Jaké písničky tu budou na vaše přání po 19., tak třeba jedna pohádková Moniky Absolonové. Devatenáct a František Nedvěd. Nikomu se ani nesní, že... A tou první písničkou na přání bude ta od Heleny Vondráčkové. Posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Morava, Slezsko, Čechy, tady všude zítra čekáme polojasno až skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy. A teploty přes den vystoupí na 12 až 17, v tisíci metrech na horách na 9 a na Šumavě na 13 stupňů Celsia.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
4: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
5: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
4: Tak mrkněte na tisknu
6: levně.cz. Náplně hned.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
8: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
1: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu 19 hodin tohle je Rádio Blaník a písničky na vaše přání. Rádio Blaník. Teď už Martin Maxa Selaví, za chvíli Helena Vondráčková, Jakub Smolík, Milan Dyk anebo František Nedvěd a spousty dalších a dalších. Budeme hrát na přání a aktuálně si budeme hrát hezky česky. Pěkný večer.
10: A co má být, tak jsem to já.

0: Na rádiu Blaník.
1: Krásné 85. narozeniny právě dnes slaví naše maminka, babička a prababička Marie Křivánková ze Soběslavy. Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do let dalších ti s láskou a vděčností přeje celá tvá rodina. A ti tato písnička vykouzlí úsměv na tváři. To ti přeje Aneta s celou rodinou.
0: Rádio Blaník.

0: hlasovky na přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
2: Dnes slaví narozeniny paní Petra Malá z Bernartic u Milevska. Touhle cestou bychom jí chtěli popřát hodně zdraví, ať je stále v pohodě, ať se jí daří v podnikání a také v osobním životě. Za všechny spolupracovníky to přeje Tománě.

0: na Rádiu Blaník.
1: Milý Blaňko, tuhle písničku pro Romanku do Hrádku nad Nisou Donín. Naše milá Romanko, všechno jen to nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do let dalších. To ti přejí bráška Láďa, sestřička Verunka s Radkem a Leontínkou. A taky mamka s taťkou. Máme tě moc a moc rádi.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Milan Dyk a písnička Narozeniny. Přeji krásný dobrý večer. Posloucháte Blaníka, tohle jsou písničky na vaše přání. Tak tedy, milý Blaníčku, prosím, zahraj písničku 19 pro muže s chováním gentlemana a srdcem kovboje. Pro chlapa, který dokonale ovládá honácký bič a po boku mu kráčí jeho věrná vlčice. Kovboj ke krásným 35. narozeninám ti přeje pevné zdraví a klidnou hlavu. A tě stále baví naše společné výlety i noční jízdy autem. Od té, která si váží každé chvíle. V tvojí společnosti letí ta oblíbená.
1: Rádio Blaník.
0: A jaká to je? No jistě, to je víc než jasné. Tohle je František Nedvěd a 19.

0: písničky na přání na vlnách Rádia Blanik. Ta další bude Žandě Franckéové, a tu do Drahonic. Hrozně moc mi chybí, žábo. A podepsán je Venda.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

0: námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Oplocení podle vašich představ. Od návrhu po realizaci. Hliníkové, lamelové, 2D, 3D. Branky, atypické brány a pohony Herman. Železářství Bradáč, to je kvalita a dlouhá životnost pro váš pozemek.
2: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma. A platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
3: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
2: Tak mrkněte na
4: tisknulevně.cz.
5: Náplně hned.

0: Jedeme dál na vaše přání. Milá Justýnečko, dodatečně ti přejeme k svátku hodně štěstí, zdraví, ať se ti líbí ve školce. A to ti přeje tvůj milovaný tatínek Tomáš, dále je to maminka Zuzka, babí Jarka, děda Pepa a teta Míša a strejda Martin. A také tvůj bratránek Martínek a Milada. Máme tě moc a moc rádi.
1: Radio Blaník. Hezky česky.
0: Hezky česky a na vaše přání. Teď už Monika Absolonová a písnička Najednou, za chvíli Petr Poláček a nebo Karel Gott. Dobrý večer.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio.
2: A další písničku budeme hrát se Skazem. Prosím, zahrajte ji všem Alenkám, které mají rádi koně z Lysé nad Labem, Vlkavy a také Jabkenic. Písničku posíláme také pro Michalku, dále pro Amálku, Zuzanku, Sofinku a Stelinku. A krásný večer vám přeji, vaše tetička z Vlkavy. A tady je písnička.

0: Tohle Blaníka písničky na vaše přání, tu další hrajeme se zkazem. Péťo, lásko, až ti bude jednou smutno, vzpomeň si jen jedenkrát, kdo na tebe stále myslí a kdo má jen tebe rád. Zase bude dobře, miluje tě, Alena.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

Tohle jsou písničky podle vašeho výběru, tedy na vaše přání na vlnách Rádia Blaník. Tu další máme zahrát naší Ilče k jejím dnešním narozeninám. Tak tedy naše milá Ilčo, přejeme ti všechno jen to nejlepší k narozkám, hodně zdraví, štěstí, spoustu lásku a ať ti všechno jde, ať se ti to daří. To ti přeje mamča, Martinka Pavel, Míša s Myškem, Pája s Klárkou, Bertík s Rozárkou, dále je to Lenonka, Manonka, Iminka a taky Olíček. A s písničkou Chyť své dny je tu i Karel Gott na Blaníku na vaše přání.

0: tím, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Já jsem nevinný.
12: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
13: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
14: Bacha, Benka.
13: Z vězeňského prostředí.
15: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
13: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firma na zážitky.cz.
20: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
21: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
22: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milý Blaníku, zahraj prosím tuhle písničku pro mou úžasnou maminku k jejím dnešním narozeninám. Mami, přeji ti k narozeninám ty nejkrásnější chvíle, které si jen můžeš přát. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a důvodů k úsměvu. Ať máš další rok minimálně stejně tak krásný jako ten předchozí. Děkuji ti za všechno, co pro mě a pro každého z nás děláš, za to, že jsi a za to, že tě mám. Jsi pro mě nenahraditelná a moc tě miluji. Krásné narozeniny, mami, to přeje Mája z Prc.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Hitparády na přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím pro Dana Matejka do Olomouce. Kámo, hlavně se drž, posíláme ti trochu energie a dobré nálady. Užij si písničku.
1: Radio
2: Blaník.
4: Pohodové rádio.

0: To byl Richard Miller na Blaníku na vaše přání. Tu další písničku přidá Iveta Bartošová a bude se skazem Stal se zázrak a na svět přišla krásná princeznička Viktorka. Prosím vás, zahrajte písničku pro ní, její maminku Pavlínku a tatínka Járu. Jste nádherná rodinka, tak ať vám Viktorka jen samou radost dělá. Roste jako z vody, je veselá, zdravá a každý den vás provází její dětský smích. Máme vás všechny moc a moc rádi. Šťastná babička a dědeček z Vlkavic.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, přesto mám.
0: A nebo už za chvíli Xndl X a Olga Koenigová.
2: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to...
0: Posloucháte Rádio Blaník, hraje hezky česky i po 20. hodině na vaše přání.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Jaká bude zítřejší obloha? Jasná až polojasná, teploty do 17 stupňů, na horách do 9-10, na Šumavě dokonce 12 stupňů. Toliko počasí, pěkný večer.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Degustace dominikánských rumů, španělských vín a exotických steaků. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má bejt.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
10: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
9: Tak mrkněte na
11: Tisknu levně.cz.
12: Náplně hned.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Jsem připraven na další hodinku písniček na vaše přání. Komu budeme hrát teď? Tentokrát to bude pro našeho kamaráda Jardu Měsíce z obce Komárno. Už 60 let svítí na nebi, snaží se rozářit celý svět, vůbec nestárne, roky na něm nejsou znát. Přejeme, ať mu každá hvězda na obloze přinese dnes štěstí, zdraví, lásku a taky radost. Krásné narozeniny přejí Marek a Majda z Ostravy.

0: Písničky na přání na Blaníku pokračují dál a tahle bude se zkazem Lásku moje Slávku, ty jsi můj anděl a já tě miluji. Mé srdce patří jen a jen tobě, ty má lásko, líbá tě tvá opička.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové české.
0: A tohle už jsou na vaše přání Kelly Family a písnička An Angel a za chvíli Pavel Bobek, Argema a nebo Eva Farná. Podle vás.

0: přání na Rádiu Blaník.
1: Dnešnímu výročí 20 let ode dne, kdy jsme si řekli své ano v dobrém i ve zlém. Děkuji ti, Jeni, za všechno, pořád tě miluji, i když to nemáš se mnou lehké. Tvůj raplík Luboš.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Chtěl bych ti říct teď, že jsi jen má. Odpusť mi vše, co jsem kdy udělal. Jsi moje vše.

0: neskutečně parádní písnička. No a chcete si nechat taky nějakou zahrát? Nic jednoduššího není.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
0: Opravdový přítel je k nezaplacení. Podrží tě, když jsi na dně. Čas si vždy na tebe udělá, vyslechne tvé starosti a radosti, mít takové přátele je štěstí, ale najít ho je těžší.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz

Krásný večer, jsme zpět, posloucháte písničky na přání na vlnách Blaníku. Tu další zahrajte o Daniela Landy pro mého syna Jiříčka, jen tak pro radost tomu posílá jeho maminka Jana Filipová z Bílska a tatínek Jirka Švárc. Tady je Daniel Landa. Radio.

0: Dani Landel, písnička Touha, posloucháte Blaník a písničky na přání.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
0: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím mojí mamince, která prochází těžkým obdobím, tak doufám, že jí písnička potěší a vzkazujeme jí, že jí držíme palce a jsme s ní. Tak tohle už jsou Cool and the Gang a písnička Cherish, na vaše přání za chvilky Holky a písnička pro mámu a k tomu Michal Hrůza, Lenka Dusilová a píseň Kovbojská. Tak hezký večer.

0: Orbesna, písnička Pretty Woman, posloucháte Blaník. Další písničku budeme hrát k 30. narozeninám mému vnukovi Matějovi s přáním všeho jen toho nej, hlavně spokojenost a samé krásné dny v radosti. A hodně smíchu tomu přeje jeho babička a nechává zahrát.
1: Hezky česky. Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
2: Milý Blaníku, tuhle písničku zahraj pro mou milovanou maminku Uršulu Kramolišovou, která je pro nás andělem na zemi. Se skazem k životnímu jubileu ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně pevného zdraví. To přeje dcera Gabriela, vnuk David s manželkou Bárou a pravnouček Benísek.

0: jsem nevinný.
1: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
4: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
2: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
7: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
6: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
7: Cože?
6: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Blaníku, tuhle písničku zahraje Františkovi Roubovi z Plzně k dnešním narozeninám. Přeji kupu zdraví, optimismu a stálý úsměv na rtech. Marta, Olča a taky Lenka s rodinou.

0: tohle je ta poslední na vaše přání pro dnešní večer. Chci touhle cestou vzkázat a poděkovat za to, jak skvělou práci děláte. Jste můj každodenní společník doma i na cestách a bez vaší pohodové muziky a usměvých moderátorů si den už ani neumím představit. Jste opravdu taková naše rádiová rodina. Zdravím touhle cestou celé Rádio Blanika. Chci vám moc a moc poděkovat za krásné písničky a neustále dobrou náladu. Vaše posluchačka Ilča. No tak Ilčo, to je pro nás samozřejmě obrovský závazek a velké díky za tenhle skvělý zkaz. A vybrala jste krásnou písničku Jakuba Smolíka. Tak ji posílám právě teď na vaše přání.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: nás dvou.
1: To byly písničky na přání s datem 14. října. Přeji krásný večer. Po 21. hodině si dál budeme hrát kabáty. Taky skupinu Krištof a Naviděnou.
2: Dáme zítřku Naviděnou, uprostřed města na svým všedních dnů.
1: A nebo zpěvačka Hana Zagorová, Já nemám strach.
3: Já nemám strach ze šedých vlasů.
1: Tohle Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
1: Morava, Slezsko a taky Čechy, zítra většinou polojasná, místy i oblačná, k večeru obloha, nicméně teploty příjemné mezi 13 a 17 stupni Celsia, na horách do 9, na Šumavě do 12 stupňů.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
10: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
11: Martin Císař
12: na rádiu Blaník.
1: Za minutu 21. hodina, krásný dobrý večer vám všem přeje Martina. Za malou chvíli se vrátíme do dnešní 16. hodiny. Ano, pořád Pepovi parťáci a dnes tu byla Tereza Mašková. A ta se chystá do O2 Areny. Kdy to bude? Tak na tohle téma za malou chvíli. A jak říkám, pořadu Pepovi parťáci, to byl fakt jako zajímavý rozhovor dneska. Bylo veselo a tak si kousek zase za chvíli dáme.
12: Rádio Blaník.
1: Já vám přeji krásný dobrý večer, buďte s námi dál, tohle je Blaník a rádio, co hraje hezky česky i v tuhle chvíli pro vás, Hanka Zagorová, Já nemám strach.

0: Tohle byla skupina Krištof a písnička Na viděnou a vy posloucháte Rádio Blaník. Na viděnou možná v O2 aréně, ano, dnes odpoledne v 16 hodin tu byla zpěvačka Tereza Mašková. No a dozvěděli jsme se také něco o tom, že skutečně O2 arénu chystá.
1: Teresko, my jsme předtím nakousli, že si ohlásila O2 arénu a já koukám, že to je 22. ledna 2028.
2: Ano.
1: To znamená, že máš ještě jako dost času na přípravu. Přesto si říkala, že už jsi trošičku ve stresu.
2: No jsem. Ono to všechno hrozně rychle letí, že jo? A člověk, taky mi lidi psali, to je až za dlouho a toto až jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
1: Rok a kousíček.
2: Rok a kousíček.
1: A zároveň prostě. Si pamatuju, když jsme tady se těšili na to, až budeš v O2 univerzu.
2: Ano.
1: A to bylo 24. ledna letošního roku.
2: Ano.
1: A tohleto je vlastně bez dvou dnů, dva roky potom. Proč to máš vždycky jak koncem toho ledna?
2: Já nevím.
1: Ty nevíš.
2: To tak vyšlo prostě.
1: Já ono nevím.
2: Ono to není tak jednoduchý prostě, víš, to naplánovat takhle, aby se třeba ještě s někým nekryl.
1: No ale že se vždycky trefíš do toho ledna, víš.
2: No takže jo, tak to je taková jako okurková sezona, že jo. Ne? Jsi po těch...
1: Ne, v lednu jsou největší hvězdy, musíš říkat v O2 aréně, tam je největší rvačka, ty si tu rvačku vyhrála.
2: No ne, jako to ne, že jako nejsou hvězdy, že jo. A já jsem hvězda.
1: No ježišmarja.
2: To tak blbě vyznělo, to já takhle jako nemyslím si o sobě. Ale že prostě těch koncertů je možná jakoby míň a třeba lidé jsou jako, že jo, po těch Vánocích a tohle, z toho, že někam by jako vyrazili, vezmou si ty nový šaty, který třeba dostanou pod ten stromeček, jo, od Ježíška. Takže, no,
1: vezmou ty lístky, co dostali
2: přesně,
1: od toho.
2: Přesně, ty lístky dostanou a přijdou lednu a už to tak není daleko, že jo?
1: No. Teď si představ, že teď dostanou ty lístky k tomuhle Ježíšku na tenhle ten koncert a budou příští rok, teďka 2027 toho 22. u té O2 arény.
2: 27?
1: Ne, 27, no.
2: 28, myslíš?
1: No to budou potom, až přijdou správně, ale jo, oni takhle. Nejdřív přijdou špatně.
2: Ne, to, no to se nesmí stát.
1: No to se nesmí stát.
0: Teď jste se možná zaposlouchali a říkáte si, je, my bychom poslouchali dál, tak ta šance tady samozřejmě je. Zkuste webradioblanik.cz, dneska myslím, že ne, ale zítra už by se tam mohl celý rozhovor objevit, tak si to určitě nenechte ujít.
3: Radio Blaník.
4: Radio Blaník.
0: A tohle už je reklama na ticho.

0: Marie Rotrová, písnička Lásko, přeji vám krásný večer. Tady u nás na vlnách Baleníku dál budeme hrát hezky česky, nabídnu skupinu Kabát, mám tu krásnou písničku Colorado, dále skupina Lucie a Marie, nicméně taky úžasná věc a k tomu všemu i tančí sama Petra Muka. Ještě gratulace, zítra to budou právě Terezy a před chvílí tady Tereza Mašková prozradila, že se chystá do O2 Areny. Tak teď jsme zase chytřejší. A co se chystá na zítřejší dobré ráno, tak to fakt netuším. Nevím.
1: Dobré ráno.
2: Středeční ráno za námi a nad tím čtvrtečním si zase myjeme ruce.
3: Je to tak, rok se s rokem sešel a je tady opět světový den mytí rukou.
2: Už zase?
3: Je to tak.
2: No dobře, a kromě toho si umyje ruce taky náš krajánek, kterého vypustíme.
3: Čeká nás ranní host na telefonu.
2: A budeme proplácet účtenky.
3: Těšíme se na vás zítra v 6 hodin.
2: Na Blaníku, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.

0: Vydařený kousek skupina Lucie a písnička Marie, posloucháte Rádio Blaník a já stále přeji krásný dobrý večer. Máme zhruba 8 minut po 9:30. Co dál tady u nás od 10 do 12 hodin, tedy od 22 do 24, 120 minut písniček z lásky. Jenom samé romantické písničky pro vás a teď tuhle chvíli do té 22. dál hezky česky. Tančí sama to bude Petr Muk, dále Olga Lounová, jsem optimista a já se těším na písničku od poutníků, ta se jmenuje Panenka. Pohodová, veselá a hlavně strašně melodická. Tak si užívejte večerní Blaník, buďte s námi dál.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Já jsem nevinný.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Bacha, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more?
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.

0: svět.
1: Vyznání přidá Petr Kolář.
0: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A víš jasně, že chceš.
1: A nebo písnička Zdálo se mi o ní a Michal Vev. Na Blaníku dál budeme hrát romanticky písničky z lásky a samo sebou to bude znít i hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra tedy ve čtvrtek 15. října obloha většinou jasná až polojasná, odpoledne a k večeru částečné přibývání oblačnosti. Teploty přes den mezi 13 a 17 stupni, na Moravě to místy může být na té jižní i 19 stupňů. Co se týče hor, tam teploty většinou do 9, na Šumavě do 12 stupňů. Toliko počasí, krásný večer.
2: Blaník za volantem.
1: A ještě jedna aktuální informace ze silnic.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na dálnici D5 na 80. kilometru ve směru do Prahy se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Ivono, děkujeme, kdyby cokoliv, dejte nám vidět, dopravní linka je k dispozici na čísle 603 11 71 71. Já přeji na silnice šťastnou cestu a vám všem romantikům krásný večer s písničkami z lásky.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Svítí.
6: Svítí.
2: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
2: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku ve Strakonicích na Palackého náměstí.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

ja však znám tu les. Ach, krásko, s přetěžky milý.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: kliknutí
1: na našem webu radioblaník.cz a nebo v aplikaci Radia.cz.
0: I tady můžete ladit Pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu,
0: v autobusu na cestě
1: a nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník
1: na webu radioblaník.cz
0: a nebo v aplikaci Radia.cz.
2: Radio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloním a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

I v noci posloucháte Blaník, za to děkujeme a každý večer po 19. jsou tu písničky podle vašeho výběru. Ano, hrajeme na vaše přání www.radioblaník.cz. Tam si můžete vyplnit přesně ten dotazníček, napíšete, jakou písničku pro koho, odešlete to a potom už jenom poslouchejte Rádio Blaník. Každý večer od pondělí do neděle vždy po 19. hodině hrajeme podle vás. Hrajeme písničky na vaše přání.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 15. října. Dnes má svátek Tereza a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 6 večer proběhne v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi zahájení výstavy Zamyšlený. Návštěvníci se prostřednictvím instalace přenesou do ateliéru sochaře Zdeňka Hoška. Uvidí originální sádrové studie či rukopisné skici. Dnes také proběhne zahájení dostavby základní umělecké školy v Ostrově. Městská galerie ve Vysokém Mýtě hostí zahájení nové výstavy obrazů. Přesuneme se dále do Liberce. Místní Home Credit Arena pořádá třídenní veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí. Akce startuje v 9 hodin dopoledne. A nakonec se podíváme do naší metropole. V obecním domě v Praze 1 se koná taktické cvičení. Jeho hlavním cílem bude prověřit akceschopnost a spolupráci složek Policie České republiky. A to při nestandardní, mimořádné události. Akce začne v 6:30 ráno a potrvá do 11:00 dopolední. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, během noci se místy mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 0 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná nebo skoro jasná. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno a hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.